0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
2: Simo!

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

trasmette Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Tak začínáme takovou hodně letní věcí na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo, tady seniorita Shawn Mendes a Camila Cabello. Ovšem venku to zatím nevypadá úplně letně, co se týká nějaké oblohy, je tam trošku zataženo. Ovšem teploty už jsou trošku lepší než včera, takže možná se toho léta ještě dneska dočkáme. O tom samozřejmě víc ví Martin Fabík, který už má pro vás připraveny aktuální zprávy. Jinak, abyste měli kompletní balíček, tak krásné dobré ráno vám přeje Lenka Líšková. No a probouzíte se do čtvrtka s datem 16. července. No a 6. hodina je tady.

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž Holubic. Stala se tady dopravní nehoda. Dva nákladní automobily narazily do svodidel. Dále buďte opatrní v Brně na ulici Jedovnická směrem Brno-Vinohrady. Osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Evropská unie mění pravidla pro obaly. U průmyslové zóny Mošnov vznikl nový kruhový objezd. V Otrokovicích opraví hřiště. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku zmizí škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastů. V restauracích si navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
5: Morava aktuálně.

0: A Birklenová.
1: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
0: Ve Zlíně v Otrokovicích se opraví hřiště u polikliniky. Město ho kompletně přestaví a přidá nové herní prvky, bezpečnější povrchy i zázemí pro děti a rodiče. Během prací bude hřiště zavřené a část chodníků v okolí omezená. Nové hřiště by mělo být hotové v polovině září.
2: Rádio Čas Sport.
0: Český basketbalista Tomáš Satoranský mění klub. Po 6 letech opouští Barcelonu a zamíří do izraelského Hapoelu Tel Aviv, se kterým podepsal roční smlouvu. 34-letý rozehrávač bude dál hrát Euroligu a pomůže týmu, který v minulé sezóně postoupil do čtvrtfinále prestižní soutěže. Barceloně slavil ligový titul a poslední sezónu strávil jako kapitán mužstva. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.

0: které milujete.
1: 6 hodin a 4 minuty k tomu a startuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas. Já vám moc mávám, zdravím vás a nevím, jak to máte vy, ale já mám každé to ráno tak trošku jiné. Vždycky se jinak probudím, jinak se samozřejmě vyspím, že člověk taky řeší každý den trošku něco jiného. A dneska bych udělala radost našemu Rejžovi Jirkovi, který nás tady zabírá pro televizi Relax, protože já jsem dneska úplně zpomalená. Jsem tak jako si tady takhle tu kávičku dá si nohy nahoru a prostě nic moc neřešit. Možná je to tím, že je čtvrtek, to znamená, že už do víkendu máme v podstatě tak nějak jako dva pracovní dny, takže ten mod už na mě tak nějak přišel. Co vy, jaké máte ráno? Klidně mi napište na 776612800, než rozjedeme to dnešní téma, tak jak se vám třeba dneska vstává, jak to máte vy, jestli jste stali pravou nohou, nebo to dneska bolí. No, když se tak dívám do kalendáře, protože, jak už jsem říkala, máme čtvrtek 16. července, tak samozřejmě tohle datum je spojené také s nějakým jménem a dneska je to vyloženě na zamilování, protože tohle jméno znamená milý, milovaný nebo míru milovný. Je to vlastně jiná forma jmén Lubomír nebo Luboslav a vychází ze staroslovanského slova ljub, což je vlastně ta láska. Takže dneska na Rádiu Čas přejeme všechno nejlepší všem Lubošům. No a přidávám samozřejmě hity, které milujete.

0: Tak to vypadá, že to bude se mnou tak nějak dneska veselé a zábavné a že jsem asi jediný mimoň, kdo dneska vstával tak nějak zvláštně, že mám pocit, že jsem úplně v jiném vesmíru, protože já jsem se vás ptala, jaké to ráno ve čtvrtek 16. července máte vy. No a Peťa mi napsal na náš WhatsApp, že se mu dneska vstávalo dobře, i když kdyby byl pátek, tak by to bylo ještě lepší. Peťo, mám pro vás dobrou zprávu, zítra to bude ještě lepší. No a Ivanka zase spěchala, protože zaspala do práce, takže se prý zatím pořádně neprobrala. A proto já mám velké pochopení, protože tak se cítím v podstatě teď. A dokonce jsem zjistila, že jsem i mluvit zapomněla. Každopádně já doufám, že to prokopneme společně během dnešního Dobré ráno Moravo. 6 hodin a 12 minut k tomu, to je aktuální čas. A když už jsme na té Moravě, tak teda musím říct, že včera jsem si myslela, že mi na Facebooku a na sociálních sítích vyjíždí nějaké koláže nebo nějaké AI videa, ale ne, opravdu byla to realita. Takže moc mávám a objímám do Brna, protože právě tam se prohnala supercela a bylo tam spousta vody v centru. Tady tahle bouře poničila dokonce i střechy a já jsem právě viděla pár videí, jak auta projíždí úplně zatopeným Brnem a říkala jsem si, to nemůže být pravda, to není možné. Potom se tedy ještě tahle bouře přesunula do Prušánek a na jih Moravy, takže kdekoliv, kde nás třeba právě teď ladíte přes časradio.cz a ještě možná zasahujete a sklízíte nějaké škody potom včerejšku, tak objímáme na dálku a samozřejmě posíláme hodně síly. Takže mávám, kdybychom měli něco aktuálního, tak se to od nás rozhodně dovíte. Krásné ráno.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ale tak to je krásný začátek dnes, si myslím, jinak probouzíte se do čtvrtka 16. července a právě dneska je Národní den milování morčátek, nebo jako ňuňání morčátek. To jsem ani nevěděla, že něco takového existuje, ale přijde mi to extrémně roztomilé, takže pokud třeba máte doma nějaké morčátko nebo si chcete pořídit morče, tak dneska byste ho měli pořádně poňuňat. Mimochodem morčátko, to je i zvířátko, které by se klidně hodilo i ke 12 znamením horoskopu, že? To by mě zajímalo, co by na to Milan vymyslel. Znamení morčátka. To by bylo hezké. Já kdybych byla ve znamení morčátka, tak bych v podstatě se jenom válela v pelíšku a baštila bych salát a nikdo by mi pořád mazl. To by jako nebylo úplně špatné. No. Každopádně, než se tak stane, než se morčátko dostane do znamení horoskopu, tak tady máme samozřejmě těch 12 tradičních, o kterých nejvíc ví Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek bude hodně náročný, tlaku na nás bude požehnaně, naštěstí se nám bude dobře dodržovat řád a disciplína a také budeme v těch tlacích nacházet moudrost a poučení. Dařit by se mělo zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes budou nadmíru odvážní. Lvi by měli s přehledem šéfovat a střelci zaměří svou energii na výdělečné aktivity. Býkům se mohou otevřít nové profesní možnosti. Pany začnou systematicky plánovat své záměry a kozorozi efektivně zúročí své dosavadní úsilí. Blíženci vyjednají skvělé podmínky pro své záměry. Váhy okouzlí okolí svým projevem a vodnáři najdou originální řešení problému. Raci úspěšně promění své pocity v uměleckou či jinou tvorbu. Štíři upevní svou pozici v práci a ryby budou vyhledávat společnost pro ně inspirativních lidí. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: máme čas, hrajeme hity, které milujete i takhle ve čtvrtek 16. července. Dobré ráno, Moravo, s vámi. No a já bych začala hned dnešním tématem, abychom si ten dnešní den krásně osladili, protože se vás ptáme na to, jaká byla vaše nejoblíbenější sladkost ve vašem dětství, když jste byli malí, tak co jste měli nejraději. A musím říct, že Facebook, na kterém vždycky tu otázku zveřejňujeme den dopředu, tak ten teda praská ve švech, jo. A mě už se úplně zbíhají sliny, tak já začnu, jo. Pavla píše, určitě šuměnka, vitacit, čokoláda, kofila, arašídy v cukru, jo, to si pamatuju, to jsem nemohla ukousnout nikdy, lesní směs, to byla žlutá plechová krabička s cumlacími bombóny různých barev, no jo, bompary, lipobombóny a teď už z toho nic moc nemusím. Tak Pavli, moc díky za příspěvek, já mám pocit, že jsme vyjmenovali úplně všechno. Gabča zase hlasuje pro pendrek, no ten jsem úplně milovala. Dokonce i lékořicové bombóny a mám pocit, že teď bylo celkem náročné to sehnat, pendreky a lékorky. Nevím, jak je to teď, ale jednu dobu to už moc nebylo. A Klárka zase měla ráda sojový suk, když byl ještě poctivý a úplně jiný než dnes. Taky jesenka, kapucínek, smetana do kávy. Maminka nám ji kupovala, když jsme byli nemocní nebo za odměnu a my to s bráchou milovali. Jo, to je pravda, my jsme ty malé smetánky vždycky vyžahli a vypili a bylo to naprosto skvělý. Zdeňka zase grilliášové vlnky. No a Verunka měla ráda Nanuk. Teda to je pěkná plejáda. To je pěkná plejáda, mě se úplně začaly zbíhat sliny a říkám si, co ještě objevíme, co jsme za toho našeho dětství měli rádi. Já třeba jsem úplně zbožňovala Vitaci, to jsme si dávali vždycky na jazyk, a nebo takové ty žvíkačky Pedro a v tom byla tetovačka. A já si pamatuju, že ta žvíkačka se nedala ukousnout, že se to spíš drolilo. Bylo to vlastně extrémně divná chuť, ale ty tetovačky, to prostě stálo za to. No. Tak dneska budeme vzpomínat, co vy a vaše nejoblíbenější sladkost, když jste byli malí. Napište mi na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 776612800. Budeme mlsat společně. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Přátelé, kdybychom byli v nějakém EZO pořadu, tak bych řekla, že manifestace funguje absolutně geniálně do několika vteřin, jo? Co se stalo? Dneska máme téma, jaká byla vaše nejoblíbenější sladkost, když jste byli malí. A vy už píšete na našem Facebooku Rádia Čas, taky na našem WhatsAppu na 7766 12800, jo? A já jsem říkala, že jsem milovala pendreky a že mám pocit, že v současné době se úplně tak jako lehce nedají sehnat. A v tu chvíli vbíhá do studia sem ke mně náš rejža Jirka, který tady je dneska osobně s námi a drží v ruce pendrek. Prosím vás, to je normálně pendrek z Finska, jmenuje se Sukulaku, tak já jsem si říkala, normálně fakt to takhle šustí, jo, to ukážu. Tak jsem si říkala, jak bude chutnat, že bych v přímém přenosu vám to ukázala, když tak vizuální věm můžete mít taky na televizi Relax mezi 6 a 8 každý všední den. A já už to rozbaluju, to je normálně úplně, to je úplně radost. A mám tady finský pendrek, tak já ochutnám, jak to chutná.
1: Nejde to moc ukousnout. On je i s nějakou náplní, přátelé.
0: Tak to je úplně neuvěřitelné. Fakt, pendrek okamžitě na objednávku z Finska, nechám si ho po snídaní, teď nemůžu moc mluvit, tak ještě pustím nějaký váš příběh, co vy jste úplně milovali, když jste byli malí. Lenčas Ivančec vám to řekne.
2: Ahoj, Rádio Část. Tak moje vzpomínka na sladké z dob mého dětství jsou bombony Angrešty, teda nevím, jestli se to tak jmenuje, ale mám to spojený s babičkou, která vždycky vytáhla z komody tyhle bombony a mohli jsme si vybrat jenom jeden. Nejvíc mi chutnal teda zelený, byl výborný, ale na tom ani tak nic, ta chuť to nebylo jako ta vzpomínka na tu babičku a na to, že jsme se vždycky těšili, až k ní přijdeme. Hezký den všem. Ahoj, Lenka z Ivančic.
0: Leni, úplně souhlasím a moc díky za krásnou zprávu, že většinou máme ty dobroty spojené spíš s nějakým zážitkem. Já když jsem nad tím tak přemýšlela u téhle zprávy, tak i ten Vitacit a pendrek mám právě spojený s tím, jak jsme na to chodili s kamarádkou a kupovali jsme si to v Sámošce. Mimochodem, pendrek z Finska je naprosto geniální, takže já moc děkuju, že tady můžu mít vjem i fyzický. A dokonce hned teď přišla na WhatsAppu zpráva. Zajděte si na první pouť, kterou potkáte, a tam bude pendreku minimálně 3 stánky určitě. Tak děkuju za tip, to je vlastně pravda. Já jsem na pouti už dlouho nebyla, takže Dane, díky za tip, že pendreky ještě stále existují a až s ním ten z Finska, tak se někam do Česka podívám. No co vy, vaše nejoblíbenější sladkosti, když jste byli malí a když k tomu přidáte takhle krásný příběh, tak budu moc ráda. WhatsApp 7766 12800, no a taky na Facebooku se na vás moc těším. Hity, které milujete.

0: Do vašich uší proudí ty největší hity z rádia Čas. Čtvrtek 16. července, aktuální čas 6.37. Podíváme se letem světem internetem, přece jenom je léto, teplo, čas dovolených. Takže pokud byste chtěli vyrazit někam ven, někam do zahraničí, tak klidně můžete třeba do Japonska. Mimochodem, to je moje vysněná země, tam bych se velmi ráda podívala. Každopádně Japonsko je velmi tradiční a taky takové hodně akurátní, co se týká nějakých služeb. Víme, že tam hodně lidí chodí v oblecích, takovém slušném oblečení, a ve státní správě to platí dvojnásob. Takže tam, když přijdete na nějaký úřad nebo cokoliv vyřizovat, tak prostě všichni budou úplně jako ze žurnálu. Ovšem to se bude teďka měnit, protože se ukázalo, že tento trend není udržitelný ve vysokých teplotách, protože v létě v Japonsku může být až přes 40 stupňů. Tak opravdu zaměstnanci státní správy dostali nařízení, aby začali do práce chodit v kraťasech a v triku a v teniskách. Co mě na tom nejvíc pobavilo, je, že samozřejmě oni vždycky na všechno mají ty návody. Takže v těch kancelářích mají vylepené plakátky, kde je nakreslené, jak vypadá tričko, jak můžou vypadat kraťasy, jaké nejlépe tenisky a podobně. No a chtějí tak tedy těm zaměstnancům ulevit. A mně se to hodně líbí, protože mám pocit, že ve chvíli, kdy ten úředník není svázán jenom tou byrokracií, ale i tím oblečením, tak si myslím, že na těch úřadech by mohlo být mnohem příjemněji a uvolněněji. Takže kraťasy, tenisky a tričko, já tomu klidně i v té státní správě hodně fandím a těším se, až to přijde k nám.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Waving Flag na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete, a já mám pocit, že tahle píseň byla právě písní FIFA 2010 v Africe, tedy fotbalového mistrovství. A to se tak úplně hodí, protože v podstatě nás už za chvilku čeká velké finále 19. července, aktuální ročník fotbalu. No a k tomu hned jsem našla na internetu takovou zprávu, že jeden anglický fanoušek se do toho fandění vrhl opravdu po hlavě. No a nechal si vytetovat pohár mistrovství světa ve fotbale a pod tím tedy gratulaci Anglii, že vyhrála. On to udělal ještě předtím, než teda jsme věděli ty výsledky posledních zápasů, protože dřív 11. července Anglie porazila Norsko, tak on si říkal, ano, Anglie určitě tenhle šampionát vyhraje, já si to nechám vytetovat na tělo, no a teď už víme, že Anglie to rozhodně nebude, že? Protože včera prohrála s Argentinou. No, každopádně on teda říkal, že i na tuhle variantu, že se Anglie do finále nedostane, je připraven a že si pod to tetování nechá vytetovat, že to byl jenom vtip, že jenom žartoval. No, ovšem, když se tak dívám, tak to tetování je přes celé lýtko, tak bude mít asi veselé lýtko na doživotí. Ovšem, není to úplně takový úlet, jako když jsem procházela nějaké facebookové a instagramové profily a vyskočila na mě dívka, video dívky, které bylo asi 18 let, a ta se hodně zamilovala. Ona teda nebyla fanouškem sportu, ale byla hodně zamilovaná. Chodila s pánem asi 2 měsíce a jako důkaz lásky si nechala na krk opravdu obrovským písmem vytetovat jeho jméno. A co bylo úplně nejlepší, tak to jméno je Bohouš. Takže ona prostě má na krku vytetované Bohouš. Tak jenom jsem chtěla apelovat na to, že ten život přece jenom je proměnlivý a nikdy nevíme a ty výhry jsou taky velmi takové pomíjivé. Tak co se týká tetování, tak abyste byli trošku takový jako zdrženlivější v tom výběru. Přece jenom pro jednoho Bohouše slunce nesvítí a může se stát, že si najdete někoho jiného. No. Každopádně alespoň tedy ty odstraňování těch tetování budou mít teď kšeft, protože nejsem si jistá, jestli po 2 měsících to s tím Bohoušem teda vydrží na pořád.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: V Planeo odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Rádio Čas.
5: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: a chuť. Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Tak vzhledem k tomu, že stále pokračuje léto, čtvrtek 16. července, 6.50 aktuální čas, tak samozřejmě pokračuje i naše megaléto, to znamená lístky na ty nejlepší akce, které během léta nebo i po létě můžete zažít. No a právě dneska budeme těšit všechny, kdo máte rádi retro, velké taneční párty a chtěli byste si pořádně zatrsat. A to teda musím říct, že mi by se hodně líbilo. Retro Dance Party, ta proběhne 20. listopadu v Praze v O2 Univerzu a čeká vás 4-hodinový koncert a 4-hodinová party. To je jak za mých starých časů. No to já si to pamatuju. Já si to, přátelé, ještě pamatuju, že jsme na těch diskotékách opravdu takhle trsali. Můžete se těšit na ty největší světové i české hity od 70. let až po milénium, zkrátka od ABBY přes Modern Talking až po Shakiru. Mně už se začínají úplně vlnit boky. U toho můžete být už 20. listopadu v O2 aréně v Praze. No jediné, co pro to musíte udělat, je poslouchat Rádio Čas a dát dohromady tajemnou větu. To znamená vždycky 4 slova, ráno, dopoledne, odpoledne vám říkáme po slovíčkách a když ji budete znát celou, odpoledne se dovoláte, tak můžete 2 lístky na tuhle velkou party získat. No a dneska vám prozradím to první slovíčko, které bude velmi složité, ne, dělám se legraci, je to slovo rádio. Takže ještě jednou, první slovo dnešní tajemné věty je rádio. Doufám, že máte zapsáno, abyste mohli v listopadu pořádně zatrsat.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hola, hola, nový den volá, čtvrtek 16. července 6.59 a s vámi Rádio Čas. A nebojte se, já jsem se nezbláznila, jenom se tak nějak trošku vracím do dětství, protože se vás dneska ptáme na to, jaká byla vaše oblíbená sladkost, když jste byli malí a vy už teda píšete ve velkém. Margot Deli a zůstalo mi to dodnes, no a Lipo, to mi napsal... A Michale, díky moc za tipy, musím říct, že Lipo jsem milovala taky, ale ne kvůli té chuti, ale já jsem měla takový držák na ty bombóny. Vypadalo to jak zvířátko. A vždycky jste zvedli tu hlavičku a vyjel vám ten bonbon, tak to mě na tom nejvíc bavilo a vždycky mě jako vadilo, když to došlo. Trošku jako takový ten koník na kancelářské sponky to vypadalo, já myslím, že modří vědí. No a další zpráva, my jsme milovali polárkový sníh, žužu, oskarky a pendreky, no a taky vlnky. Tak za pendreky hlasuju taky, to už jsme tu měli, že jo? Takže díky moc za příspěvek Libušce. No a co vy, vaše oblíbená sladkost, když jste byli malí? Napište mi na WhatsApp 7766 12800, tam můžete mimochodem přidat i hlasovku, za to budu moc ráda, no a nebo na náš Facebook. Je, a už vidím, že už přetékáme do zpráv, takže Martin Fabík a aktuální informace na Rádiu Čas.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě poblíž centra směrem na Pusté Jakartice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Stále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Holubic. Stala se tady dopravní nehoda. Dva nákladní automobily narazily do svodidel. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka, Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Nová elektronická evidence tržeb se vrací. Školy a nemocnice v Moravskoslezském kraji ochladí nová zeleň. V Olomouckém kraji začalo hlasování o cenu za přínos pro životní prostředí. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje. Novinkou bude také to, že podnikatelé už nebudou muset automaticky tisknout papírové účtenky. Zákazník je dostane jen na vyžádání.
1: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. Pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně. Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2026. Více nám sdělila tisková mluvčí Eva Knajblová.
7: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
6: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech.
1: Rádio Čas, sport.

Chelsea získat druhé vítězství v historii klubu. Zápas se odehraje v neděli v Nitře. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle se mohou objevit

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: No jo, mejdlíčka, na to bych úplně zapomněla, to byla sladkost našeho dětství. 7766 12800, to je WhatsApp Rádia Čas a taky Facebook, kam mi směřujete svoje odpovědi na to, jaká byla vaše nejoblíbenější sladkost, když jste byli malí. Darina píše bombóny Slávie, čokoládová Deli a hlavně vlnky, no jasně. A nemůžeme zapomenout taky na sisinky od Janči. Martin přidává vlnky, atlasky, zorky a nugátová a arašídová pochoutka. Jo, to si také pamatuju. To bylo ještě, než jsem přišla ta čokoládová pomazánka, že? Tak byly tady tyhle věci u nás. Minionky, fidorky, nugátová pochoutka, taky od Markétky, no mně se úplně zbíhají sliny. Já jsem ráda, že jsem tady od našeho rejži Jirky dostala pendrek, protože si ho za chvilku dám. Je úplně vynikající z Finska. Mimochodem, říkala jsem si, že jak se řekne pendrek ve Finsku, jo? Jmenuje se to sukulaku. Což ale by mělo evokovat to, že je ze dvou vrstev. Je tam pendrek a je něčím plněný. A jinak je tady napsané kakao tajtela krytsi. Tak to byla lekce finštiny. No, ale vy mi ty pochoutky, prosím vás, pište česky. Čísla už jsem říkala, hrajeme hity, které milujete. Aktuální čas 7.07, takže vlastně takový šťastný čas. No a pohodové ráno v Dobré ráno Moravo vám ještě stále přeje Lenka Líšková.

0: Sofia. Vypadá to, že odjet na dovolenou a jít se vykoupat na pláž už nebude až taková legrace. Ladíte Radio Čas, hity, které milujete, a podíváme se do Itálie. Já nevím, jestli jste tuhle informaci zaregistrovali, ale některé z nejznámějších italských pláží už nebudou pouštět na pláže turisty, pokud nemají platnou rezervaci. Opravdu musíte si na tu pláž udělat rezervace. K tomuto systému přichází třeba oceňovaná La Pelosa. Ta je vyprodaná mimochodem až do půlky září, takže to už máte smolíka pacholíka. No ale možná ještě taková malá naděje, že lístky některé se uvolní do prodeje těsně před tím, než je ten den, kdy ty rezervace jsou. Každopádně je to taková zajímavá věc, vy vlastně musíte vědět, že na tu pláž půjdete a možná se na ní ani nedostanete. Jinak poplatek za ten vstup na pláž je okolo 85 korun a La Pelosa není jediná pláž, která tento rezervační systém zavádí. Zase je to kvůli tomu, že Itálie a ty nejhezčí pláže opravdu bojují s overturismem, to znamená, že tam přijíždí miliony a miliony lidí a potom samozřejmě ta příroda trošku trpí, takže takhle se tím bojuje a musíte tedy si rezervovat místo dřív, než se půjdete opalovat. Na těch plážích bude i limit lidí, takže by to mělo vést i k tomu, že nebudou tolik přeplněné. Což jako 85 korun, dobře, čert to vem, že jo, už v rámci nějakého toho budžetu, aspoň tam budete mít to svoje místečko. Ovšem k tomuto systému přechází taky Benátky a tam na to jdou tak trošku šalamounsky, já mám pocit, že tam si vždycky jako, vždycky nějak poradí. Nejenom, že už teď do historického města musíte mít nějaký dress code, můžete jít jenom v omezené skupince, platíte i nějaký vstup, který se pohybuje okolo 120 až 250 korun, takže taky se celkem dá, ale vypadá to, že i v Benátkách se zavede dynamické vstupné. To znamená, že v hlavní sezóně za vstup do toho města dáte až 1200 korun. To je co? Na pláž s rezervací do Benátek za 1200. Já nevím, no. Já mám takový pocit, že to trošku spěje k tomu, že budeme dovolené opět trávit na zahradě u babičky. Rádio Čas.
1: Dáme zvíř spům na viděnou, uprostřed města na zvíř všedních dnů, vrazi projedeme na červenou.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Krásný pohodový den, čtvrtek 16. července, ladíte rádio Čas, hity, které milujete, a já bych vás chtěla tak pozitivně navnadit, tak vás jako prostě nabít dobrou energií, abyste byli připraveni na ty horoskopy. Já teda to musím pustit, jo, protože prostě Milan Gelnar je náš dvorní astrolog, který to v těch hvězdách všechno vidí, ale on se tenhle týden tak blbě budí, přátelé, tak blbě, to je pořád, bude to náročný den, bude nějaká krize a tak. A dneska teda to nezměnil. No, tak doufám, že do konce týdne ještě třeba ty páteční horoskopy, nějaký výhled na víkend bude lehce pozitivnější. Každopádně dneska nic moc. No, jen si to poslechněte.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek bude hodně náročný. Tlaku na nás bude požehnaně, naštěstí se nám bude dobře dodržovat řád a disciplína a také budeme v těch tlacích nacházet moudrost a poučení. Dařit by se mělo zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes budou nadmíru odvážní. Lvy by měli s přehledem šéfovat a střelci zaměří svou energii na výdělečné aktivity. Býkům se mohou otevřít nové profesní možnosti. Pany začnou systematicky plánovat své záměry a kozorozi efektivně zúročí své dosavadní úsilí. Blíženci vyjednají skvělé podmínky pro své záměry. Váhy okouzlí okolí svým projevem a vodnáři najdou originální řešení problému. Radci úspěšně promění své pocity v uměleckou či jinou tvorbu. Štíři upevní svou pozici v práci a ryby budou vyhledávat společnost pro ně inspirativních lidí. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hity, které

Dobré ráno, milovala jsem sušené švestky plněné vlašským oříškem a namočené v čokoládě. A mňám, to bylo vánoční cukroví a dělám to dodnes. Manžel tuto dobrotu neznal a vždy zmizne první hezký den. To nám píše Jarmilka na náš WhatsApp 7766 12 800, protože dneska se vás celý den ptám na to, jaká byla vaše nejoblíbenější sladkost, když jste byli malí. A vypadá to, že vzpomínáte velmi, velmi rádi. Další zpráva je od... Aha, tady nemám. Ano, Janča z Olomouce. Dobré ráno, já jsem jako dítě milovala pendreky a miluju je dodnes. Také jsem měla ráda takové kulaté růžové bonbonky. Říkali jsme jim jahůdky. Jani, jahůdky, na ty jsem zapomněla a ty mají dodnes. A já mám pocit, že to vždycky extrémně lepilo pusu. Že to bylo, jakože teďka, kdybych to snědla, tak se mi slepí úplně všechno, že to bylo extrémně sladké. No a ještě jedna zpráva z WhatsAppu od Radovaná. Ahoj, nejlepší pochoutka byla pro mě oříšková čokoláda Barilla té. Té bych se tenkrát ujedl úplně, teda až k smrti, tady píše Radovan. To by byla škoda, Radované, to nedělejte. Ale takže čokoláda Barilla. Na to si úplně nevzpomínám, já tak přemýšlím, jak to vypadalo. Nevím. No každopádně, co vy a vaše oblíbená sladkost, klidně k tomu přidejte i nějaký krásný příběh. Vidíte, že teď je nám tady poslala Jarmilka i skvělý recept na vánoční cukroví, ty sušené švestky. Takže klidně přidejte, co vás napadne k těm sladkostem. 7766 12 800 WhatsAppové číslo, také Facebook k dispozici. No a už teď vás můžu navnadit na to, že nás čeká za chvilku takové zvláštní, speciální Víš, nevíš. Bude to velké překvapení, tak se těšte a poslouchejte dál. Radio Čas.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, chtěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
11: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
11: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
11: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
12: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
13: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
14: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
13: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
14: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
13: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
12: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Basta.
1: Je tady. Je tady, já myslím, že všichni, kdo poslouchají Dobré ráno Moravo pravidelně, tak poznali, že toto Basta patří Radimovi Soběslavovi Bednářovi. Rádio, ahoj.
2: Ahoj Lení, ahoj.
0: Ahoj.
2: Marťo.
1: Marťa Fabík je tady taky, ale prosím
2: ano,
1: tě. Rádio, ty máš dovolenou, co tady děláš?
2: Já jsem si odskočil od plotny. Já jsem si odskočil od plotny, jednak tady mám jeden rest a potom vlastně se vystřídáme tady mezi 9. a 12. a potom jako se pokusím začít dovolenou opravdu. A už tě začínám chápat a teď bez legrace, je občas nějaký ten výjezd delší než týden, když třeba jdete poznávat jiné končiny, protože člověk během hlavně těch prvních dnů není vůbec schopný jakoby vypnout a vlastně se to mám pocit ještě jakoby... Naskládá všechno.
1: Je to tak, je to tak.
2: Dní, takže tak no.
1: Já si myslím, že dovolená by měla trvat třeba minimálně 3 týdny, že ten první týden je takový ten, že trošičku člověk dosedne.
0: Jo, souhlasím.
1: A pak se začne adaptovat. Ano. Já nevím, týden je málo, ne?
0: Málo týden.
1: A takže bychom se na to vykašlali a jeli rovnou, ne?
2: Co je za den? Dneska je čtvrtek, že jo?
1: Dneska je čtvrtek, no. Rádě má dovolenou do neděle, takže...
2: Ale vlastně můžeme říct rovnou, že protože Lenča si zase trošku prodlouží víkend v pondělí a úterý a ve středu, že do toho jako bácnem úplně na sílu,
1: ano.
2: Protože... Nevíme, jak bude, jo. Doufáme, že ty 40 už ne, ale potřebujeme trošku osvěžení, tak si to osvěžíme opravdu jako opravdovým extrémem a přidáme de facto kolik 5 měsíců, že jo?
1: Jo, přesně tak. Budou takové trošku Vánoce na rádiu. Čas. My vám o tom ještě něco řekneme. Uh-huh. Ovšem teď Ráďa nepřijel s prázdnou.
2: Ano.
1: Přivezl mi vajíčko s překvapením, což tak ještě probereme, ale hlavně přivezl víš, nevíš, a proto je tady taky Marťa Fabík.
2: Mimochodem, jaká je bilance za ty první dny? Kdo byl, kdo se ptal, kdo plakal, nebo skalo se jenom vědomostně.
0: Zatím jsme se smáli, jako, že?
1: Já myslím, že to bylo skvělé. No. Já jsem se teda ptala pořád.
2: Má přehled?
1: No, jo, Marťa má. On teda má takovou jako...
0: Taktiku dobrou.
1: Taktiku. Mm-hmm. Má takové specifikum, že on odpovídá na všechno ostatní, než na to, co jsem se ptala.
0: Vždycky odbočím. No.
2: Ty děláš Honzu Kavelčíka.
1: Třeba, ale víš, už taky máme zářez, jo, protože ty jsi měl, že jo, Quasimodo
2: a Desdemona.
1: No a Marťa zase říkal, že věstonická Venuše mění velikost podle toho, jakou má náladu.
2: Je takhle, Marťa, bude za toho vtipného. No. Ale jestli to uděláš 3x, nevíš, nevíš, tak budu potom podrážděný. Takže,
1: takže dneska se ptá Ráďa.
0: Tak jdem na to.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Prosím pěkně, v roce 1873 Bedřich Smetana začal komponovat novou operu. Ta opera má v názvu číslovku a také ženu, které zemřel manžel.
0: Máme možnosti?
1: A nemá tam 9?
2: Ta opera má v názvu číslovku,
0: ano.
2: A ženu, které zemřel manžel.
0: To bude něco vdova, nějaká vdova, ale jaká vdova? Není poraď.
1: Čertovaná? Ne.
2: Děcka!
1: Vdova. Jako,
2: číslovku.
1: 9.
2: 9 vdov, slyšela z nich dvě. Nechceš ubrat trošku?
1: Já mám 9. jsem
0: první. Druhá vdova, nebo první vdova. Druhá vdova. Třetí vdova?
2: A klasicky, normálně,
0: Kdo co?
1: Vdova
0: dětská.
1: Třetí.
0: Kdo co, jak to myslí, jako?
2: Dvě vdovy.
0: Druhý, třetí pát?
2: Dvě vdovy.
1: Jo, jasně.
0: Jo, takhle, ten množné číslo.
1: Aha. Ano, počkej, já vám to uznám. Já mám v rukou totiž teďka zvuky. Ne, ano, šeptali si dvě vdovy, že jo, za čertovou stěnou, že je to tak, že jo?
0: Ale s tím čertem si byla blízko, no, takže dobrý, jo.
2: Při jaké příležitosti, a to už je opáčko tady pro slečnu Líškovou, měla premiéru pro změnu jeho opera Dalibor v roce 1868.
1: Otevření Národního divadla.
2: Mhm, tak si dej špatnou.
1: Proč? To není ono?
2: Ne.
1: To není ono?
2: No a teď si vzpomeň. Pamatuješ, ty jsi mi to dávala dvakrát.
1: Dávala jsem ti to, že?
2: Otevření byla Libuše přece.
1: Tak znovu otevření.
2: Taky ne, já ti napovím, jo?
0: Tak kde to mám udělat?
1: Já už vím, základní kámen, ano, položení základního kamene.
2: Poklepání na základní kámen, ano. Ty potom, Marti, vysvětlíme, co
0: aha,
2: to je.
0: Dobře.
2: V roce 1661 byla vydána první bankovka na území Evropy, takže už v 17. století. V které zemi? Tak asi indicie, že jo?
1: Jo.
2: V které zemi to bylo? Té zemi se říká Království ostrovů. Evropská země. A má jich dokonce, já jsem to nechápal, přes 267 tisíc.
0: Já si myslím, že Velká Británie nebo Spojené království.
2: I hlavní město je do

0: dokonce rozloženo na několik ostrovů. Aha, jinak o Vánocích tam rádi sledují pro změnu příběhy Kačera Donalda.
1: Kačerově Horek.
0: Hlavní město je Stockholm. A pochází odtamtud ABBA nebo Roxette.
1: Finsko.
0: Co?
1: Po Švédsku. Švédsko je ABBA, jo, Švédsko.
2: Švédsko.
1: Jsem ho zkoušel. Jenom.
0: Náš rejža, který žije ve Finsku, teď zaplesal, ale bolestí spíš, tak.
2: Ale Švédsko.
0: Jo, jo, jo. Martin je v Finsku.
2: Já, podívej, jak jsem hodná, já jsem mu uznala i Finsko, i Švédsko. No.
1: To je vedle sebe.
0: Já bych dneska bral všechno, jenom ty zvuky, ty. Nesedí. V roce 1880 se Kanaděnka Emily Howard Stove konečně dočkala. A jako první žena v zemi, co? Tehdy bylo 49 roků. Takže 1880, 19. století, Kanaďanka Emily Howard Stove, jako první žena v zemi, co? Krátce před 50.
1: Porodila? A to je takové klasické. No již klasické, jako na ten ročník moc ne, ale...
2: Nebo není to něco, že volila, nebo něco takového?
0: Ale jako v podstatě de facto všechno je v nápovědách, musíte se rozhodnout, jo?
1: Ano.
0: Buď to porodila zdravá čtyřčata, nebo získala lékařskou licenci, a nebo se stala federální premiérkou.
2: No.
1: Buď to Ačko, nebo
0: a mimochodem,
1: C-čko.
0: Přesně před rokem v tento čas jsem se ptal, to si pamatuju.
2: Já bych řekla, že to bude Bčko.
1: Já bych řekl ty děti, protože to je takové neobvyklé, čtyřčata nemoc.
0: A já bych řekl, že dáma má přednost.
2: Bčko, ona získala lékařskou licenci.
0: Taková doktorka Quinnová kanadská, ano, přesně tak.
1: Skoro, no.
0: V roce 2000 proběhlo zatmění měsíce.
1: Ano.
0: Jak vlastně vzniká?
2: No, že... Měsíce, no. Tak ono...
0: Jakože, potřebuji dovolenou, tak se vypnu?
1: Nebo tak... To se podle mě planety nějak přikříží a nějak to...
0: Nějak já to... právě bych řekl, že se nekříží moc. Mhm.
2: On se otáčí, ne?
1: Že můj...
2: Ale mimochodem, jestli poslouchá můj Marťa, jo, tak já dostanu doma takovou bídu, ale takovou bídu.
0: Marťo, zdravím. Prosím vás, když slunce, země a měsíc se ocitnou v jedné přímce, to znamená,
2: ano,
0: země vstupuje vlastně mezi tyto dva objekty, ano.
2: Já jsem to vnitřně věděla.
0: Jo, tak kvůli Marťovi si můžeš dát palec nahoru. Dneska má 43 herec, taky skvělý dabér, moderátor a výborný hudebník. Zkusím podle, jako, nebo zkuste podle zvukové ukázky, když tak napovím.

0: Jsme se méně zaposlouchali, dějte se úplně husinu, 43 no. Má dneska, 83. roční.
1: A není to, ale nepoznala bych to z toho mobilu, není to Matouš Ruml?
0: Není to Matouš Ruml, tak nápovědy, ano, nebo spíš ano. Jako té indicie, v asi skupiny, ve který hrával, nebo hraje,
1: no.
0: Tak hrával Nightwork a hraje třeba v Tros Discotecos.
2: To jsme měli předevčírem jeho manželku, ten zvuk, pokud se...
1: Ne, to není Kuba.
0: On je takový jako nenápadný, ale dějte se, jak je talentovaný.
1: Já vím, víš, kde on hraje. On má tu kapelu, která hraje v takovém tom to pořadu. Máme rádi Česko. A on dělá ty aranžené.
0: To já nevím.
2: Václav Neubarta, myslíš, jo?
1: Ne,
0: ten tam býval, ano, kdysi.
1: Na piano hraje.
0: Ano, hraje na piano.
1: A já vím, kdo to je.
2: On dubuje SpongeBoba.
0: A trošku mu odpochodovali vlasy časem.
1: Ano, a já ho vidím, on má i takové tmavé oči jako ty, ale nevím, kdo to je.
0: Jan?
2: Já vím, počkej.
1: No,
0: Má? Ksi?
1: Maxián.
2: No, jasně.
0: Tak podle, ano, trefili jste popis a úplně na závěr. Na dnešek připadá Světový den hadů.
1: Ano, to vím.
0: Který z těchto vyjmenovaných není jedovatý?
2: Super.
0: Mamba černá.
1: Ta je.
0: Kobra královská.
1: Ta není.
0: Tajpan velký. Křovinář sametový, anebo korálovka sedlatá.
1: Tak korálovka, protože křovinář je... A
2: jenom jeden, ten, jo, není jedovatý.
0: Jenom jeden není jedovatý.
1: Tak korálovka není jedovatá.
2: Ten předposlední bych řekl.
1: Ne, křovinář sametový. Je hodně jedovatý. Mm-hmm.
0: Tak Marťovi bych dal křovináře poňuňat.
1: No, to je
2: jehody, ne.
0: A neměli jeden, bychom zprávaře.
1: Jeden z nejjedovatějších hadů.
0: A korálovka, to si dobrá, lení, to si dej. Protože ta sedlatá, ona napodobuje barvou takové ty známé jedovaté korálovky.
1: Ano.
0: Takovou tu červenou s bílou nebo něco, takže... to jsem chtěl říct terminátoři, jak se tomu říká, predátoři. Predátoři, kteří už mají s nimi zkušenost, tak se jim vyhýbají, no. A to je všechno.
1: Já myslím, že dobrý, ale nám to šlo.
2: Jo, dobří, jo.
1: Hele, ve chvíli, kdy u zvuku jsem já, tak nám to jde. To je dobrý. Tady zůstanu na výš.
0: A posluchači si udělají vlastní vnitřní bilanci.
1: Tak díky, no a za chvilku se ještě uslyšíme. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jejda, já jsem udělal.
1: No ještě jednou si to udělej. To bylo rádi. Rádio, ahoj.
0: Ahoj, Lení, ahoj.
1: To je fajn, že jsi tady.
0: Je to fajn, mimochodem teda trošku emoce, ale myslím, že potom už asi, jestli přijdu v 9, si pustím vzduch teda. Už
1: jo, jako, určitě, to, určitě, můžeme pustit klidně hned.
0: No to už mě neovlivní, asi to se začne fungovat, až vyběhnu, ano.
1: Jinak ladíte Rádio Čas, hity, které milujete. Rádia přijela na otočku z dovolené, ale ještě budeš pokračovat, ne, ve volnu. Taky potřebuješ odfrknout.
0: Budu, no tak dneska, když nepočítáme dnešek, tak vlastně zítra, jestli se počítá víkend a podobně. No. Jo, a ještě srpen musíme doladit, podíváme se.
1: Jo,
0: teda,
1: a ještě
0: to, protože
1: srpnu.
0: Jestli ty máš nějaké resty a
1: takže,
0: podobně.
1: Takže si odpočineš, to je fajn. No prosím tě, dneska největší nebo nejoblíbenější sladkost v dětství, já vím, že jsme to kolikrát probírali, ale vlastně se nepamatuju, co jsi zmiňoval úplně nejčastěji.
0: Já jsem nad tím přemýšlel, protože jsem to taky viděl na sociálních sítích a myslím, že v dětství jsem byl takový ten rádia, který jedl úplně všechno, takže v rámci kostí. Spíš, hele, jak jsou takové ty progresy, jak nám něco v dětství třeba nechutná, tak já jsem v dětství moc neprožíval puding.
1: Jo.
0: A dneska naprosto miluju, hlavně když teda stuhne a dokonce i tu krustu nahoře, kterou někteří nemůžou ani vystát a podobně.
1: A to já jsem měla vždycky ráda, já jsem to lžičkou stahovala.
0: A nikdy jsem moc nechápal, to zazmilovali kamarádky burizony. Byly klasické burizony a potom byly takové ty barevné do sladka.
1: A jak se jmenovali?
0: To mělo jméno?
1: Jo, burizony byly bílé,
0: ano?
1: A arizonky byly ty barevné.
0: Ano, to je ono, samozřejmě. No,
1: to bylo nějak obarvené v cukru a v takovém něčem barevném.
0: A samozřejmě, že jsme tak jako různě chodili, vždycky jsme se složili, jako jsme měli pár halířů, tehdy doslova halířů, tak jsme chodili po těch obchodech a vždycky se složili a vyzkoušeli novou sušenku nebo novou čokoládku. A co si budeme povídat, jako taky bych byl možná za návrat. Vím, že svého času pár let zpátky vznikla petice na vlnky. Mělo to i vlastně jako stránku a mám pocit, že už to ale zdali, že jo, ti příznivci a podobně, protože jako vlnky pořád nejsou, ne?
1: Myslím, že ne, ale je to taky o nějaké kvalitě, protože vím, že i někdo psal nějakou dobrotu, že jo, ten sojový suk, že dřív byl takový poctivý a že dneska už to nestojí za nic.
0: Mám pocit, že sojový suk ve světě sladkého je něco podobného jako koprovka v tom klasickém, protože lidi to milujou nebo nenávidí, já ho naprosto zbožňuju. A tak.
1: A já zbožňuji taky vajíčka s překvapením a Ráďa mi zase jedno dovezl, to je hrozně hezké. A dneska je tam takový pásovec a je zelený a moc se mi líbí. Myslím, že se přidává do top hraček.
0: Já jsem si musel napravit reputaci a teď se právě koukám na to připomenutí toho omylu z poslední doby, ale mimochodem já opravdu jako hledám všude, jo, Praha, Ostrava a podobně, protože bylo i vajíčko tlapkové patroly, jo,
1: ano.
0: Tak říkám takhle, že tam bude nějaký jeho roztomilého pejska, má. A uvidí to teda hlavně diváci televize Relax, vám ostatní to popíšeme. Prosím vás, ano, je to pejsek, ale, bože, to je...
1: No je to trapný.
0: Je to uráží. No. Je to přívěšek na klíče. Jo.
1: Ale to ani není přívěšek, když je to úplně
0: lehké. Ano, takhle.
1: Lehké.
0: Oni říkají, že to je přívěšek na klíče, ale je to na šňůrce. To znamená, že se to hned urve, jo, z těch klíčů a podobně. No, tak
1: no takže to, že jsme tady úplně zhejtili tlapkovou patrolu. Tady vajíčko s překvapením s tlapkovou patrolu, ale opravdu to je podvod na lidi, podle mě.
0: Dobře, fajn. Zdravíme výrobce a marketingové pracovníky dotyčné firmy. A úplně poslední, už jsme to trošku naznačili a teď by se to fakt hodilo, nějaká ta sněhová vločka na mé tváři. My jsme se rozhodli příští týden už trošku jakoby přivábit. Oni už jsou teď na sociálních sítích takové provokativní. Už jenom, já nevím, 20 pondělků nebo 30 pondělků a budou tady Vánoce. Takže co bude příští středu 22.
1: My jsme se rozhodli, že nebudeme čekat a že se nenecháme tím marketingem tak nějak obalam. Že už, ale že to uděláme rovnou. Tedy 22. července budeme mít Vánoce,
0: ano,
1: na Rádiu Čas.
0: Vánoční písničky vy nám budete moci psát, kterou z nich máte nejradši, tak si ji třeba zahrajeme. Myslím, že se oba dva s Lenčou shodneme na tom, že my jsme oba dva radši na ten obsah.
1: Ano.
0: A oni vždycky chtějí to kolem. Takže takové ty čačky a výzdoby. Možná, že to bude chudší na kamerách, ale prostě ten program vám uděláme hezký. Tak a ty jsme udělali alibi a už nemusíme nic chystat.
1: Přesně, ano. Takže budou Vánoce. Příští středu se těšíme, tak jo.
0: Logická myšlenka, každý se ptá, proč to není 24., že by se to dobře pamatovalo, protože to je pátek a vzhledem k Vánocům a víkendům, nebo spíš jako takhle dovoleným, vy vůbec nefungujete v pátky. Vy byste si to neužili. Bylo to napadení, nebo?
1: Tak trošku. Takže jsme zhejtili tlapkovou patrolu a naše posluchače, ale tak prostě chápete, no. Dobré ráno, Moravo!
0: Yes.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hity, které milujete.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
5: Popel

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Yes. Rádio Čas. Hity, které

0: krásné ráno, já vám jenom řeknu, že čas nás tlačí, už jsou připraveny aktuální zprávy s Martinem Fabíkem na rádiu. Čas čtvrtek 16. července, Luboš slaví svátek, takže všechno nejlepší a to je tak, co by mohlo k tomu konci nebo k tomu začínajícímu konci týdne stačit. Už za chvilku vám řeknu víc, protože nás čeká první slovo tajné věty v rámci megaléta, no a spousta dalších věcí. Tak pohodové ráno všem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě poblíž centra směrem na Pusté Jakertice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na trase Brno-Lanžhot, probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka-Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Z Čechů

0: e-bajky, skútry nebo modely s automatickou převodovkou. Odborníci proto připomínají, že s větším počtem motorkářů je důležité dbát na bezpečnost na silnicích.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdecko-Místecká radnice zavádí další ze změn světelné signalizace, konkrétně na hlavní třídě. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
2: Semafory u bývalého autobusového stanoviště budou opět funkční. V polovině července město zahajuje rekonstrukci tamního signalizačního zařízení, které dlouhodobě není v provozu. Změna souvisí jednak s modernizací telematické sítě ve městě, stejně jako se sérií plánovaných úprav hlavní třídy, které mají vést k jejímu sklidnění po otevření obchvatu města.
0: Přípravné práce začaly 15. července a částečně je omezená doprava ve směru na Příbor.

0: Zavedení navazující části dálnice. Nové zázemí má zlepšit komfort řidičů na trase mezi Olomoucí a Přerovem.
1: Rádio Čas Sport.
0: Argentina porazila v semifinále mistrovství světa Anglii 2-1 a postoupila do finále. Anglie sice vedla 1-0, ale Argentina v závěru dala 2 góly a zápas otočila. U obou branek asistoval Lionel Messi. Ve finále, které se hraje v neděli, nastoupí Argentina proti Španělsku. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.

poznáte. David z Opavy píše, já jsem miloval arašídové vlnky, škoda, že už nejsou, hned bych je snědl. No tak o těch vlnkách jsme tady mluvili, že je to škoda a že dokonce byla nějaké hnutí za to, aby se vlnky obnovily, tak zatím to vypadá, že nic takového nebude. Každopádně mě zajímá, co jste měli vy rádi jako malí, co sladkého jste milovali a vy už mi píšete na WhatsApp a taky na Facebook, ještě možná tady si dáme jednu zprávu. Majka píše, dobré ráno, už mám přes 70 a ráda vzpomínám na šuměnky. Bývaly v malých sáčcích, ale dřív byly balené dvě malé ploché kostky a ty jsme lízali. Aha. A rostlo to v puse. No prostě ohromná dobrota. Ale to mám pocit, že jsem taky někdy jedla. To byla taková hmota zvláštní. Šklebili jsme se a dělali ksichty, no spousta legrace, smajlíky. Mějte prima den, jste skvělí. Je, děkujeme. Moc ráda vás poslouchám. Tak Majko, moc máváme. A já taky ještě zavzpomínám na tu kostku. Co to bylo? To bylo něco, to nebylo žele. To bylo prostě takové zvláštní, že? Co vy? 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas, taky Facebook neustále k dispozici.

0: Nespoutaná energie, posel dobrých zpráv právě teď ve studiu Rádia Čas. Martin Fabík, Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
0: Naši posluchači už tě teď nově znají ve zprávách.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jak ti jde to lavírování mezi tou jako seriózní vlnou a tvou osobností? To jsem se tak chtěla zeptat.
1: Je to zajímavé, protože já mám v sobě strašně moc energie, ano. A musím se někdy uklidnit, pomalu mluvit, artikulovat, snažit se prodlužovat, takže pořád se učím.
0: Je to takové náročné, že?
1: Je to náročné, no, udržet v sobě tu energii a být jako seriózní bez emocí.
0: Ale já se zase těším, že až to tam pošleš úplně na 100%, jo, sám sebe, že budeme mít nejzábavnější zprávy ve střední Evropě.
1: Jo, takhle, naplno, no tak to bych dokázal, to jo, jako jo.
0: Jak by vypadala taková zpráva naplno? Pojď, řekni, že včera byla bouřka v Brně, velká, já teď nevím, jak se jmenovala, ale ta velká bouřka.
1: Včera byla bouřka, totálně rubalo, všecko to zmoklo, bylo úplně mokro, já jsem sice plaval ve vodě, pršelo, užíval jsem si to a bylo kolem 30 stupňů, ale pocitově tak 35.
0: To je dobrý. Já myslím, že by to mělo úspěch. Jo?
1: No tak uvidíme.
0: Já to navrhnu na vedení, že bychom takové měli zprávy.
1: Dobře, zkusíme.
0: Každopádně, než se tak stane, tak je dnešní otázka i ve hře. Jakou sladkost jsi měl rád, když jsi byl malý?
1: No, tam toho bylo hodně. Nejvíc asi buryzony, barevné i čisté. Mm-hmm. A pendreky hodně. Jo, babička mi to kupovala ve večerce u sebe a kupovala mi kysele v takovém bílém obalu a různé i lízátka, takže já sladké miluju obecně. Mm. Takže celkově hlavně ty lízátka a ty pendreky, no.
0: No, pendreky hodně frčí teďka, no.
1: Akorát jako nemám rád třeba ty lékořicové, to mi moc nechutná
0: třeba. Jo, takhle, ty myslíš takové ty barevné.
1: Mm-hmm. Takové ty, barevné, anebo ty černé, jak jsou na těch poutích.
0: Jo.
1: Ty velké, tak ty lékořice moc jako ne. Ale, nebo turecký med, to je dobré, ale na zuby to je trošku horší. A nebo mýdlo jsem kdysi miloval, to měla taky babí ráda, ty brdě, to jsem vždycky kradl.
0: Ty ale mejdlíčko, kdy to chutná tak zvláštně.
1: No
0: ale
1: právě
0: taky
1: to chutná,
0: tady objevilo.
1: No to tak chutná jako jinak, ale zároveň to, když zkusíš jednou, tak a potom Jako dobrý, mě to chutná.
0: Ale pořád se tady opakují v podstatě ty samé věci, takže vypadá to, že to máme rádi na sladko všichni.
1: No jasně, a co ty? Jaká byla tvoje sladkost?
0: Já jsem měla vitacit, mě bavilo ten jazyk, takový barevný. Aha. Myslím, že vitacit ty už si nepamatuješ, že?
1: My jsme strkali prsty do tanku a dávali jsme to do pusy.
0: Víš co? Tank? Tank byl moderní vitacit, to je úplně to samé.
1: Takhle to bylo.
0: Ano, ta rozpustá
1: limonáda. Pak jsem měl ještě takové prskací lízátka, že si olíznul, dal do prskací směsi a zase do pusy.
0: A taky tě bavilo, když to bylo interaktivní, že? Já totiž úplně jsem milovala, to byly lízátka, ale oni pak byly extrémně oslintané. Ale oni byli jako píšťalka.
1: Jo,
0: ty si na to vypískával melodii, ale jak si pískal, tak ti ty sliny šly do prostě, to bylo úplně oslintané lízátko, ale bylo geniální.
1: Bylo to
0: no,
1: super.
0: Jako
1: a i lízátko se žvíkačkou bylo super. Vždycky
0: jo,
1: Coca-Cola nebo něco.
0: No.
1: Pak to křupalo celkově.
0: Jako já to sníst teďka, tak jsem bez plomb, bez zubu.
1: No, přesně, no.
0: No. Ale tak jako zavzpomínáme na to mládí, na to dětství. Takže samozřejmě apelujeme i na vás, pokud máte nějaký takový příběh, co jste rádi žužlali, co jste rádi měli. Jako myslím, cukrovinky.
1: Já to chápu.
0: Proč se směješ?
1: Já se nesměl, ty se směješ.
0: Teď to všichni vidí na televizi Relax, jak se zatvářil.
1: A sakra.
0: Takže, co jste měli rádi jako malí, tak napište na 7766 12 800 nebo taky na náš Facebook. Krásné ráno. Radio Čas.

0: Já nevím proč, ale když jsem přemýšlela nad tím, jakou sladkost mohl mít rád v dětství Milan Gellner, tedy náš dvorní astrolog, tak mě jako první napadly kočičí jazyčky. To ještě nikdo teda nezmínil, ale tak nějak, já nevím, nějak mi to k němu šlo. No, každopádně, prosím vás, sladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a pokud si chcete dneska poslechnout dnešní horoskopy, tak toho sladkého budete potřebovat opravdu, ale opravdu hodně, protože tenhle týden já mám pocit, že ten Milan vstává levou nohou.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek bude hodně náročný. Tlaku na nás bude požehnaně, naštěstí se nám bude dobře dodržovat řád a disciplína a také budeme v těch tlacích nacházet moudrost a poučení. Dařit by se mělo zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes budou nadmíru odvážní. Lvi by měli s přehledem šéfovat a střelci zaměří svou energii na výdělečné aktivity. Býkům se mohou otevřít nové profesní možnosti. Pany začnou systematicky plánovat své záměry a kozorozy efektivně zúročí své dosavadní úsilí. Blíženci vyjednají skvělé podmínky pro své záměry. Váhy okouzlí okolí svým projevem a vodnáři najdou originální řešení problému. Raci úspěšně promění své pocity v uměleckou či jinou tvorbu. Štíři upevní svou pozici v práci a ryby budou vyhledávat společnost pro ně inspirativních lidí. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalkaostrava.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle ve čtvrtek 16. července 8.25 aktuální čas a Luboš je v kalendáři, takže samozřejmě přejeme takhle všechno nejlepší. No a podíváme se na aktuální dění, protože probíhá mistrovství světa ve fotbale, že jo, to všichni víme. 19. července bude velké finále, kde se utká Španělsko a Argentina, no a taky ten vyhlášený velký poločas, který se natáhne až na 25 minut a právě na téhle velké show vystoupí třeba Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS a ještě další umělci. Takže to bude opravdu velké po vzoru Super Bowlu. A právě k této události mi přišel vtip a hodně mě pobavil, tak jsem si říkala jen tak v krátkosti, že vám ho prostě musím poslat dál. Jo. Přijde vám zpráva na WhatsApp a v té se píše. Ahoj všem, kámoš si koupil lístky na finále mistrovství světa 2026 ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, tak 19.7.2026, 15 hodin, obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Pohodové ráno, dneska vzpomínáme na sladkosti, které jste měli rádi jako malí, to už píšete na Facebooku, na WhatsAppu.

0: spoustu nocí v klubech a vy si to můžete v podstatě zopakovat, protože už 20. listopadu v Praze v O2 Univerzu proběhne největší retro dance party. Bude to 4hodinová smršť všech hitů od 70. let až po současnost, takže opravdu tam si myslím, že nezůstane jedno tričko suché, že tam propotíte a protancujete boty. No a 2 lístky právě na tuhle velkou party jsou ve hře v rámci našeho megaléta, kde hrajeme o vstupenky na ty nejlepší akce. Jediné, co je k tomu potřeba, je poskládat tajemnou větu, to už je znáte. Jakmile ji máte celou, odpoledne se dovoláte, tak 2 lístky jsou prostě vaše. Můžete zajít anebo vzít někoho sebou. Takže teď pro vás mám první slovo tajemné věty a to je rádio. První slovo dnešní tajemné věty je rádio. Tak si to někam zapište.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Také já mám pocit, že tohle bude hodně, hodně nadlouho. Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, čtvrtek 16. července, aktuálně 8.35. No a vy mi neustále píšete, jaká byla vaše oblíbená sladkost, když jste byli malí. A vypadá to, že tohle téma hodně frčí a že vás tak nějak vrací do toho dětství, ta nostalgie, protože těch zpráv je tady mnoho a mnoho na WhatsAppu na 7766 12 800. Tak já to vezmu po pořadě, ať to probereme s

0: Společně. Zdravím vás, jako dítě jsem milovala namazaný rohlík máslem z povidly. No mělám povidla. Nebo chléb, sádlo a cibulka. To napsala Zdeňka, tak mně se líbí na Zdeňce, že do toho sladkého dává i sádlo a cibulku. A podle mě nejlepší delikatesa, to je jasné. Dobré ráno, časíku. Nejvíce jsem milovala bombóny, maliny, které taky tak vypadaly a chutnaly. Jo, to si pamatuju, to byly takové kuličky malinky. A ještě mídelka. Teda ta mídelka, to nevím, co na tom máte na těch mídelcích. Lída to napsala, tak samozřejmě proti gustu žádný disputát, ale to, že to chutnalo tak zvláštně. To nebyla úplně sladkost, něco jako čokoláda, nebo přesně tady ty malinký jahůdky a podobně. No, další zpráva. Krásné ráno, já milovala už zmiňované vlnky a také špalek. Bára napsala. Jo, špalky, oni byly vždycky takové barevné a pak se docucalo do takového toho bílého, že? Špalku. Tak na to taky vzpomínám. A ještě Evičku si dáme. Hezké ráno přeji, já bych vrátila z želé hašlerky, vlnky a bohemia chips, jarní cibulka, hovězí kuře. Jak vy to tam prostě mácháte všecko. Pamatuju si lízátko, nevím, zda to píšu správně, pušpo, počkat, lízátko, pušpo, já přemýšlím, co to bylo. To bylo s tou žvíkačkou? Ne, to bylo něco jiného, že? Nebo bylo v nějakém obalu? Na to ještě přijdem. Želé Dunkinova zadnice, fakt? To se tak něco jmenovalo? Já nemám přehled tady v těch sladkých věcech. Nebo takové UFO z jedlého papíru. Ano, tam už jsme doma plněné šuměnkou, lipolízátko v umělém kornoutku s kyselým práškem. No a poslední zmíněné jsou ještě k dostání, takže pěkný den a mlsání zdar Evča. Evi, moc děkuju za tipy. Něco vůbec neznám, to si musím dokonce i vygooglit. Ta Dunkinova já to nechci říkat, že do éteru. A každopádně UFO se šuměnkou, no tak to je klasika, že jo? To byl ten jedlý papír, jak se to krásně rozpustilo v té puse a potom šuměla celá pusa. Já to fakt úplně vzpomínám, mně se opravdu regulárně, reálně zbíhají sliny. Na co se zbíhají sliny vám, co jste měli nejradši, když jste byli malí, tak pište 776612800 WhatsApp Rádia Čas, no a já vám k tomu zahraju něco pěkného. Čas. Rádio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které miluje.

0: léto bude tak trošku specifické. Ladíte Radio Čas, hity, které milujete, no a my už jsme se tady před chvilkou říkali, že některé pláže světové budou přístupné pouze na rezervaci. Dokonce některé vyhlášené pláže v Itálii jsou zarezervovány až do půlky září, jinak vás tam prostě nepustí. Takže může být složitější se dostat někam k moři, takže pokud byste chtěli zůstat tady v České republice a užít si nějaké pěkné zážitky, kromě teda toho moře, ale máte rádi i zvířátka, tak vás rozhodně chci pozvat do Olomoucké zoo, protože tam se narodilo 11 kolouchů vzácného jelena siky vietnamského, a to tedy letos, celý letošek. A se svými 34 jedinci je nyní olomoucké stádo tohoto v přírodě vyhubeného poddruhu jelena třetí největší ze všech na světě. A ti koloušci vypadají tak krásně. Já jsem tady úplně rozněžnělá. Jinak hodně mě pobavilo, že online média jsou vlastně v podstatě dneska plné kolouchů. Protože hned druhá zpráva, další zpráva zní, do protipožární zbrojnice se zatoulal kolouch, pohotoví hasiči natáčeli. Ovšem to bylo v New Yorku v Americe. Každopádně to video je k dispozici a když jsem viděla toho kolouška a pak jsem viděla, že se na něho můžete jít podívat do Olomouce, tak jsem si říkala, já vám o tom musím říct. To bylo takové zvířátko, skoro nakonec. 8.47 posloucháte Rádio Čas.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Hity, které milujete na rádiu Čas, 8 hodin 52 minut, aktuální čas a je čtvrtek, zítra pátek, pak už víkend, hu. A než se nadějeme, tak tady bude listopad.

0: písnička My dva. A když vám řeknu, kdo ji naspíval, tak vám bude hned jasné k čemu. Je to Leny a Marpo.
1: Bylo nám to souzený, i když nám to nikdo nepřál. Až je od sebou soupeří.
0: No a když se vezmeme tuhle dvojici, Leny a Marpa, tak co to znamená? No to znamená, že už se těšíme na megakoncert Rádia Čas, který proběhne 21. listopadu v Ostravar aréně. No a kromě téhle úžasné dvojice, tam bude taky kapela Olympic, David Koller a nebo největší hvězda večera kapela Europe. To už asi všechno víte. Ovšem důležité je taky říct, kde můžete sehnat lístky, a to je na webu časradio.cz. A já to tady tak jako opakuju pořád dokola, jo, ale ona je to pravda. Dávejte si pozor na to, že některé sektory v Ostravar aréně už jsou skoro vyprodané, takže ty nejlepší místa, které můžete mít, pokud máte nějaké oblíbené, tak neváhejte a pořiďte si lístky včas, protože si myslím, že ve chvíli, kdy se to začne řešit až na podzim, no tak jako aby byly, že jo.
2: Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno s rádiem Čas, hity, které milujete. No a já mám teďka takový pocit, že je všechno tak, jak má být, protože já jsem se přesunula. Já jsem jinde.
1: Teď už jsme si jenom vyměnili pultíky, alespoň pro tuto chvíli. Lenča a Radim a dobré ráno, Moravo. A zároveň ještě jednou, protože teď si dáme zase jako nějaké pauzy, každý ještě volno, tak zároveň ještě jednou pozvání na příští týden, kdy si 22. července uprostřed ve středu uděláme prostě Vánoce z dárečky, zasněžené, pohádkové, písničkové.
0: Ano,
1: asi tak.
0: Nenechte se ale zmást. Ráďa je stále v dovolenkovém režimu. On se tady v podstatě jenom objevil, párkrát nás oblažil, teď tady budeš do 12, že?
1: Do 12 jsem.
0: Jo,
1: mimochodem,
0: jo.
1: Opravdu blbá otázka, hraje se Megaléto?
0: A ano, hraje.
1: Jo, takže budu říkat i další část,
0: druhé
1: slovíčko, přesně tak. Jo,
0: první je rádio.
1: Mm-hmm. A co se hraje?
0: O dva lístky na dance party velkou v Praze, O2 Univerzu.
1: To vám dám rád, protože tam bych nešel. Tam,
0: a to je retro.
1: Ano, ale jsou tam lidé.
0: Jo, to jo. No.
1: Jsou tam lidé, ale poslední otázka, jako jenom nezveme, protože už jsme to trošku načali společně před chvílí a asi se taky podělila posluchačům, ale jako inspirovalo tě něco z toho, co jsi dneska četla na téma sladkosti z dětství k tomu, že si skočíš do krámu?
0: Tak já už do krámu nepotřebuju, protože já jsem dneska dostala tolik sladkostí, že to mám na půl roku, ale co mě inspirovalo, tak Broňa psala poslední zprávu na WhatsAppu, Rádia Čas, a psala, že nikdo zatím nezmiňoval, a to má pravdu, hořické trubičky, a že jako děti omotávali ten papír.
1: Odmotávali.
0: Tak,
1: ano.
0: A nesměla se zlomit ta čokoládová náplň. A komu se zlomila, tak ten prohrál.
1: Ale musely to být ty pravé, takové ty buclaté,
0: ano.
1: Protože pak dělali takové ty různé tenké odnože a ty zase mokvaly. Jo, přesně,
0: jo,
1: ano, vím,
0: jo,
1: ano.
0: Takže to, tak to mě tak inspirovalo, že na to jsem si vzpomněla. No.
1: A poslední rest, který bych zmínil, a už jsem se několikrát ptal našich posluchačů, ale spíš když jako naše mámy byly malé, tak bývávaly takzvaná mejdlíčka.
0: Ano.
1: Mejdlíčka a pořád jako se snaží posluchači napsat esenci toho, jak to chutná, jak to voní, protože to prý jako nemá popis.
0: Ale to zmiňuje extrémně hodně lidí, ale já pořád debatuju s těmi lidmi, že to má tak divnou chuť, to ani podle mě jako slad, to je divné prostě.
1: Ne, to bylo prostě něco jako meh.
0: Takové meh.
1: Ano, jakoby. No,
0: ano, meh.
1: To bylo na zlatého bludišťáka, abyste opravdu popsali, abychom viděli, jak to chutná. Takže snažte se dál, Lení, a to by pokud možno pohodový den. Dneska trošku kratší, protože teď měla delší směny a naber sílu.
0: A tobě pohodovou dovolenou zítra, už ti to zase začíná.
1: Děkuji.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Brna poblíž Bedřichovic. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Evropská unie mění pravidla pro obaly. U průmyslové zóny Mošnov vznikl nový kruhový objezd. V Otrokovicích opraví hřiště. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější

0: si navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní také průjezd nadrozměrné dopravy. Více nám řekla tisková mluvčí Nikola Birklenová.
2: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
0: Ve Zlíně v Otrokovicích se opraví hřiště u polikliniky. Město ho kompletně přestaví a přidá nové herní prvky, bezpečnější povrchy i zázemí pro děti a rodiče. Během prací bude hřiště zavřené a část chodníků v okolí omezená. Nové hřiště by mělo být hotové v polovině září.
1: Rádio Čas,

0: podepsal roční smlouvu. 34-letý rozehrávač bude dál hrát Euroligu a pomůže týmu, který v minulé sezóně postoupil do čtvrtfinále prestižní soutěže. V Barceloně slavil ligový titul a poslední sezónu strávil jako kapitán mužstva. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
2: Máme krátce po 9. hodině, na Rádiu Čas dneska vzpomínáme na sladkosti a dobroty z dětství, protože něco jiného nám chutná teď, něco jiného nám chutnalo a krásně hříšně 5-10 roků zpátky, pro některé třeba 50 roků zpátky. Takže vzpomínejte, foťte, nahrávejte a mimochodem v příští hodině budeme mít vzácného hosta, on už se tady tak včera objevil, protože natáčel velkou část svého povídání do podcastu Energiemi, takže brzy i na vlnách Rádia Čas, ale teď se stavil živě, pozvat vás třeba i na aktuální Colors of Ostrava a je to skvělý chlapík, spisovatel, taky terapeut, ježišmarja a toho je, Honza Vojtko. Kdo ví, ví a kdo neví, tak ten se dozví. Mimochodem, kdybyste měli za chvíli jakýkoliv dotaz, ideálně WhatsApp 77 66 12 800, napište, namluvte a když budeme stíhat, tak pošleme do světa i pár jeho dobrých rad. Jinak radím sobě slabednář jméno mé dneska společně do 12. hodiny. Krásné dopoledne a stále platí hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak ta hlavní volba před malou chvílí padla na Radio Čas, jestli si to host odstojí nebo odsedí a rozhodl se stát, on ček jakoby trošku akční a moc jsme se těšili, konec konců už jsme naznačili, nebo už jsem naznačoval, tak jenom připomínám, brzy na vlnách Radia Čas třeba i v podcastu Energiemi, včera u kolegů rockerů, brzy na Colors of Ostrava, no a někde mezi tím s námi terapeut, párový terapeut, spisovatel Honza Vojtko, krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Honzo, jak říkám, ti z vás, kteří vás znají, se těšili jako malé děti, ale pojďme to udělat jinak. Kdybych byl teda ten malý Pepík pětiletý a zeptal se strejdo, co ty vlastně děláš, takže...
1: Co dělám?
0: No?
1: Hele, Pepíku, jo, já píšu knížky pro děcka taky, trošku strašidelnější, protože mě jako úplně nebaví si s těma, jako, tak dětství není příprava na život, dětství je život sám, takže jako...
0: Nerad se s tím patláš, strejdo, pardon, teď jsem tykal v rámci.
1: Ano, já si nejdu, to je v pořádku. Jo? Nerad se s tím patlám, strejdo, a mám rád jako dětský věci, ve smyslu jako knížky pro děti a dětský příběh, protože mě to samotnému chybělo, jako když jsem já byl dítě, tak mi chyběly tyhle ty, jako všichni mě spali verneovky a tyhle ty rychlý šípy. Mě to hrozně štvalo. Já si říkám, já chci nějaký kouzla a trošku těžší věci, takový, tak jsem napsal hororovou trilogii pro děcka, jen tak jako poznámka pod čarou. Nicméně, a hrabu se lidem ve vztazích. A ve smyslu, abych jim tak jako trošku napomohl. Jestli jim napomůžu, že spolu zůstanou nebo se rozejdou, to je na nich. Mm-hmm. Jo, protože to je velký omyl, vždycky se lidi ptají a začíná to, kolik jsem zachránil vztahů. A nejenom mě, víš, mých kolegů a kolegyň. A já jim říkám, ale takhle to nesedí, jak to nestojí teda vůbec, tahle ta debata, jo. To fakt je na těch lidech, který chodí. Já spíš můžu být a jsem velmi vděčný, že někdo najde odvahu se svýma intimníma věcma, pokud chodí za nějakým cizím týpkem, který, pokud to dají, tak už velmi brzo není cizí, když tam chodíš 10-20 prostě sezení za nějakou dobu, tak už prostě tam musíš cítit nějaký bezpečí. Mm-hmm. Ale hrabou se lidem ve vztazích, de facto je pozvu na nějakou cestu, pojďte se podívat, jak to máte. Hele, základní párově terapeutický pravidlo zní, pravdu nechte za dveřma.
0: Jak je důležité mít ne Filipa, ale právě terapeuta? Nebo takhle zna... Můžeme tykat?
1: No určitě, dobře, prosím tě.
0: Co běž? Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Znáš člověka, který ho v reálu opravdu nepotřebuje?
1: Určitě. Hele, ono to je taky velký mýtus, který se teď jako trošku táhne tím světem, že každý by měl mít terapeuta, to vůbec není prostě jako pravdou. My, jako náš mozek, který je prostě mašina na adaptabilitu, má spoustu nástrojů, jak spoustu věcí, které mě trápí v životě, jak můžu vyřešit sám, pokud mám nějakou, jako, jak to říct, já nemám rád celo zdravější a řeknu to, takovou prostě bezpečnější rodinu, ze který vycházím, kde ta máma s tátou mě naučili trošku se hrabat v sobě, mít k sobě přístup takzvaně. Vědět, kdo jsem, co jsem, a když to nevím, tak se umět zeptat a kamarádu. Hele, spousta lidí nepotřebuje terapii. A spousta lidí jo. A on existuje takový vtipný terapeutický pořekadlo, že lidé chodí na terapii kvůli lidem, kteří by měli chodit na terapii. Jo, a to je to jako platí. Takže, když už cítím, že se pokouším ve svém životě něco s tím svým životem dělat, s těma svýma tématama a bolístkama a bolestma, a ono mi to nejde, nejde mi to samo, tak pak je čas jít na terapii. Nebo, a víš co, nejenom na terapii, jo. Ty lidi jsou vyškolení k tomu, že jdeš na, říkám svým klientům, jo, nebo lidem, kteří tě na terapii, říkám, prosím vás, nejdete na terapii hned na poprvý, jo, jdete na nějakou konzultaci. A tam sedí nějaký člověk, který má nějaký kompetence k tomu udělat takzvaný terapeutický posouzení a říct, hele, ať už se mi stává fakt často, kdy těm lidem říkám, hele, víš, že je to normální život, běžný, to, že vás něco trápí, jste trošku smutný, oka, ale ty věci, které se vám dějou, jsou ke smutku, takže cítíte smutek, pociťujte smutek, to je v pořádku.
0: Takže ty to umíš říct jako třeba opravdu velký profík na klinice, kde se dáma chce nechat vylepšit a oni vlastně řekne, vždyť jste hezká, neblbněte.
1: No jasně.
0: Jo? Aha.
1: Tak to je moje profese, jo, rozumíš, jakože spousta lidí mi třeba občas...
0: Já to cením, ale jo. To slyším vlastně poprvé.
1: Ne, to se fakt děje.
0: Umí to kolegové říct,
1: jasně,
0: jo,
1: ježiš, to je jasný. Spousta lidí to fakt jako dělá, to je základem, jako, proto mám ten výcvik, nebo víc, já mám těch výcviků víc a to není chlubení se, jo, jenom prostě vždycky to říkám lidem, aby věděli,
0: jenom
1: že...
0: Jenom ať víte.
1: Že máš nějaký kompetence, tohle není jenom jako o to chlubení se, co jak je, Vojtko, dobrý a všichni ostatní, ale čím víc máš těch výcviků, čím víc jsi někde zaregistrovaný v nějakých organizacích, jako Česká asociace pro psychoterapii, asociace manželských rodinných poradců, tím ten klient je prostě si jistější, že ten člověk, když jsem někde jako členem v téhle organizaci, tak musím podepsat etický kodex. To znamená, že kdybych já dělal nějaký hovadiny, tak ten člověk ví, na koho se obrátit. Proto je to hrozně důležitý. Proto každý terapeut a terapeutka má mít prostě na svých stránkách vyloženě fotku diplomu toho výcviku, který má, přece je pětiletý, je sebezkušenostní, hrabeš se v sobě, jo, učíš, máš nějaký kompetence. Ono to totiž říká tomu člověku, ano, jdete za nějakým profíkem. A ne, rozumíš, fakt je to rizikový, jo. Když objevíš nějaký stránky jakože terapeuta a má tam někdo sepsaný taky ten hluboký lidský příběh, jo, jakože jo, jsem třikrát rozvedený, jezdím často do Peru, chlastám ajausku, jo, ujíždím si na vlně, miluju lidi, tak fakt zpozorněte. Jo, protože ten člověk se hrabe s nějakýma příběhama lidí a hlavně otvírá nějaký takzvaný nevědomý struktury a na tom musíš mít opravdu kompetence, jako vidět, co děláš. Jo, protože jako, já bych řekl prostý slovo, ale neřeknu dobře, je dopoledne, jo. Jako rozebrat člověka umí hrozně moc lidí, ale dát ho zpátky dohromady, to je fakt komplikovaný.
0: Nadechni se.
1: Já děkuju.
0: Nadechni se.
1: Dáme, to je takový veliký téma.
0: Dáme si, ne, já mám pocit, právě proto říkám, jako 2-3 hodiny ideál. Mimochodem, začneme na konci, pokud už teď jste se zakoukali do Honzy Vojtka, tak já jenom hlásím dopředu a pokud se nepletu, jako oficiálně v roli této má plno.
1: Jo, bohužel.
0: Má plno, no. Ale you never know.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: párový terapeut a terapeut a spisovatel a v podstatě fajn člověk a to je to nejpodstatnější a srdcář Honza Vojtko ve studiu Rádia Čas, my jste si potykali, takže jasně. Jako není to drzost, už je to oficiální a de facto my bychom mohli začít a skončit tím, že všechno ostatní, co už bylo naznačeno v předchozím vstupu, se dozvíte suma sumárum v Honzově knize Příběh lásky.
1: Ano.
0: Že jo? Stačí zdolat 500 stran plus minus a konečně pochopíte l'amour. A teď vážně, tím základním megazjištěním pro čtenáře, jak jsem pochopil, je asi fakt, že láska nejsou jenom citečky a emoce, ale co tedy?
1: Jo. Jak jsi říkal, kolik máme času?
0: Já vím,
1: tak děláš tu práci nějakou dobu. Je to složitý, jo, láska, hele, dobře, kdybych s kratkou, jo, láska za prvý opravdu není jenom emoce, je z emocí složená, je to velmi komplexní, vlastně nějaký mechanismus pro nějakou adaptaci, de facto se tomu říká adaptační mechanismus pro to, abychom přežili tenhle život. Mi vlastně se ukazuje ze všech těch výzkumů, a ta knížka je jich narvaná, jo, ta knížka jenom pro čtenáře a děkuju a pro posluchače není úplně jednoduchý čtení, protože já jsem potřeboval vytáhnout spoustu výzkumů, jo, být jako takzvaně scientific based, být jako na té vědě založený. Jo, já si nemůžu dovolit v mý profesi, jako Vojtko si myslí, jo. Vojtko si myslí spoustu věcí, já potřebuju u vozovkách takzvaně jako vědě, takže to není jednoduchý. A já jsem se na tu lásku podíval ze všech, nebo jsem se snažil podívat se ze všech lidskovědních oborů, plus neurovědy, plus biologie, a taky je tam poslední kapitola láska futuristická, to znamená, jak ta láska pravděpodobně bude vypadat v roce 2050 nebo 2100 a není to úplně pozitivní čtení, teda jenom poznámka po čaru. Proč to říkám? Protože vlastně ta láska jako ten mechanismus pro naši adaptaci nebo adaptační mechanismus je vlastně opravdu složený ze sociálně kulturních věcí. Spousta věcí, co se týká lásky, je sociálně kulturně podmíněných. To, co myslíme, že je láska. A jenom taková poznámka po čaru. Schválně, mý milí a úžasní posluchači, dali jste si někdy otázku sami pro sebe, co je pro vás láska? Bavili jste se ve svých vztazích někdy svýho fréra, svý frajerky, to je jedno na koho jste, jestli na chlapy nebo ženský, putna. Zeptali jste si někdy jeden druhýho, hele, co je pro tebe láska? Jak ty vnímáš lásku? Co je pro tebe v lásce důležitý? A nejenom jednou, nejenom na rande, no tak na rande, když jdu poprvé s někým, tak jasně, že to jsou krásný rozhovory, ale po 5 letech je to opakující se rozhovor, protože tohle potřebujeme, protože my nemáme konstantní osobnost, my se neustále rozvíjíme. Člověk, kterýho jsem potkal před 5 lety, je jiný trošku než za 5 let. A tohle to jsou věci, které já potřebuju znát a já potřebuju vědět, že v lásce je strašná spousta věcí, které jsou takzvaně sociálně podmíněné. Lidi všichni musíme milovat, opravdu mít nějaký vztahy, protože člověk je vztahová bytost, aby přežil. My potřebujeme jiný lidi. I nejhlubší introverti nějaký lidi mají.
0: Mají.
1: Jo, jasně, jo, a tak dále. A kam tím mířím, jo? Ale člověk, prostě, který miluje v Papua Nová Guinea, bude pod láskou vidět úplně něco jiného. Jsou kmeny, které úplně neřeší, jo, třeba v Peru je prostě spousta kmenů, který je mu úplně jedno, kdo je otcem nějakého dítěte, mají 4 názvy pro otce. To je celý zajímavý, jo. Ten, který zasel, ten, který míchal, ten, který rodí a ten, který vychovává. To jsou 4 různé formy otcovství. A jsou to 4 různý lidi, jo, a tak dále. Takže to, co my vnímáme v rámci nějaký euroatlantský kultury, je naše a je to sociálně kulturně podmíněný. To znamená, že za humnama to bude jinak. V Polsku ta láska bude trošku jiná, v Itálii to bude trošku jiný, ve Státech to bude trošku jiný, v Indii, no a v Egyptě. Rozumíš mi? A je to důležitý. Takže nějaký sociokulturní věci, nějaký psychologický aspekty. My jsme naprosto unikátní bytosti. Takový ten jeden mýtus, a teď se trošku držte, pardon, já to řeknu, Daphna Joel, velká, velmi slavná neurovědkyně, dala světu a potvrdila, že není rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Že mozek je natolik unikátní orgán. A dokonce ten název je, že mozek je monomorfní mozaikovitý orgán. My máme unikátní mozky, to znamená, že každý mozek. Jasně, že ta těla jsou jiná a to tělo něco potřebuje. A nějak formátuje z toho vnitřního prostředí a z vnější vlivy. Jo, nějak formátují ten náš mozek. Takže ano, většina heterosexuálních chlapů bude mít velmi podobné mozky. A pokud budou žít v České republice nebo v západu evropské kultuře, tak budou mít velmi podobné mozky. A to neznamená, že jsou chlapy. A proč to říkám? Protože i ta knížka, ten příběh lásky, trošku chce vlastně trošku demystifikovat a demitizovat vlastně co ta láska je. Jo, takže je to velmi zajímavé. A jsou tam biologické věci, jo. My tady lidi si rádi čtou ty různý knihy.

0: se o tom bavit, bavit se o tom vlastně co z těch psychologických roviny já si nesu z domova, jaký mám attachment, to znamená, jakou mám citovou vazbu, jaký mám základní psychologický nastavení, jak moc jsem extravertní, introvertní, jaký mám temperament a všechny tyhle věci nějak takzvaně významují věci, které se dějou v rámci výchovy a já si je nějak pobírám. Já mám nějaký vzorce, který si táhnu z rodiny, který si táhnu prostě ze svého života. A oni nějak, a pozor, v intimních vztazích se nějak aktivují. A proto ty intimní vztahy jsou tak divný. Protože všechny tyhle vzorce. Takový ty, právě ty nevědomí, jo, tak ty se nejvíc aktivují v intimitě. Ne mezi kámošema, ne mezi, proto vlastně, když hádáš se se svojí frajerkou frajerem, zase je to jedno na koste, jo, a ty lidi vám říkají, ty jsi hrozně divný, jo, protože pak přitáhnu příběh, tohle, když my jsme rozebírali s kámoškama, byli jsme v partě na grilovačce, tak jsi vůbec takovejhle nebyl, byl jsi s nima hrozně klidnej, ale se mnou tady na mě nadáváš, jsi odpornej, hnusnej, kolo bych si od tebe neopřela. Jak je to možný, že tady Bohuně to říkáš úplně v klidu a mě jinak? No protože ty nevědomí principy, ty nevědomí vzorce a ta schémata, který si nesem, se nejčastěji aktivují v intimitě, že? No. Protože intimní vztahy jsou založeny na nevědomých principech.
1: Tam nějakých 7 minut zpátky, když jsem se doptal, jo, tak hlavní esence je to, že Honza napsal knížku Příběh lásky. Jo? A to bylo úvodní slovo tohleto. Takže se nadechneme a za chvíli pokračujeme dál, kdybyste měli jakýkoliv dotaz. WhatsApp 77 66 12 800.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Já začnu trošku oddechovkou, jinak stále platí, že hostem ve studiu Rádia Čas je terapeut, párový terapeut, spisovatel, skvělý vypravěč a hlavně srdcař, to je to nejpodstatnější. Honza Vojtko, Honzo, dneska se ptáme všech posluchačů Rádia Čas, tak se ptám tebe, vzpomínka na nejoblíbenější sladkost z dětství, tedy pokud jsi byl sladká tetka.
1: Byl, jsem sladký, nebo na sladký určitě, vždycky jsem si to kupoval v neděli ve tři, do odpolední kino ve tři, protože jsem husákovo dítě, prostě 75. ročník. Takže jsme chodili ve tři do kina a byla tam cukrárna před kinem v Ostrově nad Ohří a tam jsem si kupoval atlasky.
0: Připomínám, velmi tvrdé, ale bože, ten vnitřek.
1: Ten vnitřek, přesně ano, tak. Ano. A to já jsem teda opravdu jako fakt miloval. A pozor ještě, my jsme nebyli úplně bohatá rodina a když nebyly peníze, bylo před výplatou, tak si pamatuju, že mi táta míchal kakao s cukrem. A to jsem prostě občas jako žral, takže moje vzpomínka na sladkost.
0: Jsi měl domácí granko.
1: Atlasky, domácí granko. Taky jsem pak nějak jako vypadal, bylo to zajímavý. Takže to je zajímavé. Děkuju za otázku.
0: Možná trošku z tvé praxe, protože co si budeme povídat, jako častokrát narážíte na slovíčko bolest. Slyšel jsi o syndromu, mě vždycky fascinoval a hlavně teda lékaři se s ním občas potýkají. Syndrom zlomeného srdce. Jasně. Jestli jsi měl někdy podobného klienta. Já jenom připomínám projevy ryze jako srdeční události, někdy infarktu, ale tím prapůvodem je opravdu jako lidské zklamání v té citové rovině. Měl jsi takové klienty?
1: Opakovaně. To je jako vlastně takové evergreen, to se prostě lidem děje. Jo, a my víme, že rozchod je velmi jako těžká a složitá a velmi bolavá. Někdy se odborně říká takzvaně traumatogenezní nebo traumatogenní vlastně událost. Jo, protože ono to má velký fyziologický projev. Jo, to, že my jsme si řekli etymologicky, že opravdu mám zlomený srdce, tak na té biologické medicínské úrovni to tak opravdu může být, než by se nám tam lámalo srdce a dostávali chom infarkty, ale ty fyziologické projevy, jak si je popsal, jsou velmi podobný. U každého je to trochu jinak. Je to velmi jako těžký, lidi se do toho dostávají velmi dlouho. Já opravdu nemám rád tuhletu rychlou dobu v jedné věci, že nám nedává čas na hojení. Jo, protože vlastně, když jsme v rozchodu, po rozchodu, tak jak je všechno hrozný fofr, tak i naši kamarádi a naše jako lidi okolo nás, když jsme po rozchodu, tak hrozně rychle po 14 dnech chtějí, abychom šli na další rande. Jo. Ale my víme z toho terapeutického hlediska nebo psychologického hlediska, že každý má vlastní cestu hojení, někdy to může trvat měsíce, někdy třeba roky.
0: Mimochodem těch slavných v uvozovkách, nevím, jestli to vlastně je pojem oficiální, těch pět fází smutku opravdu existuje.
1: Jo, už ne, Kübler-Rossová, to je velmi pět fází smutku, pět fází truchlení, určitě, jo, že jdu, vlastně, jo, je tam nějaká fáze deprese, velký jako smutku, dokonce, že lidé mají pocit, že se jich budou chtít jako zabít, ale jsou to nějaký fáze, kdy pak jako přijde nějaká další naděje a tak dále a my máme, ale třeba na to se ptá hodně lidí, kdy už teda mám já jít si jako pro pomoc, když jsem v tomhle jako rozchodu, jo. Tak jakmile mi nějaké moje emoce, které mám, velmi jako bolavé emoce, tak trvají minimálně díl jak 14 dní, 3 týdny v nezměněné podobě. Je to velký signál na to jít si pro pomoc. Protože pravděpodobně ten rozchod sedl na nějaký jiný další téma, který je pro mě může být hlubší a který já prostě už neodmakám sám. A bylo by fajn si říct prostě o pomoc.
0: Logická otázka, protože co si budeme povídat, když jste dobří, ty a vaši kolegové, tak jako většinou máte plno. Existuje něco jako SOS, zlomené srdce, pohotovost, jako dá se někam dovolat a říct, hele, teď potřebuji, protože člověk se nemůže objednat za 3 měsíce, že jo?
1: Já si určitě, hele, jako rozumíš, Česká republika je fakt jako dobrá v tom, že máme spoustu krizových center, jo, helplinky a tak dále, který normálně jako vygooglíte všude možně. Takže ano, takže prosím, a to je, hele, já jsem teda sobě fakt díky za dotaz. Protože to je důležitý, jo. To je přesně to, co vlastně v téhle době se děje. Spousta terapeutů a terapeutický proces je dlouhodobý proces, jo. Že třeba ví se, že párová terapie střednědobá párová terapie trvá 20-30 sezení, jo, tam to je, a objednat se k nějakému terapeutce opravdu nějakou dobu trvá, a říkal to velmi správně, trvá to 2-3 měsíce klidně, nebo minimálně pár týdnů, ale když jsem v nějaký krizi a potřebuju hned něco mě jako opravdu jako bolí, tak od toho jsou tady ty krizové linky, různý prostě, jo, můžu jít na, jo, jsou tady i různý jako online terapie, jo, HEDEPy, a já to budu jmenovat, jo, protože to jsou prostě důležitý, jako terapie.com nebo CZ si myslím a tak dále, jako existují, že ti můžou pomoct opravdu hned. Je to krizový, jsou to krizový linky, takže ti pomůžou v nějaké jako takzvané krizové intervenci.
0: Je to to první obejmutí.
1: Je to to první obejmutí, přesně tak. První nějaká intervence k tomu, aby se trošku ulevilo, aby si získal čas na to dostat nějaký termín u někoho, u nějakého prostě odborníka, jo, takže, nebo odbornice. Díky za dotaz, takže prosím nečekejte, pokud je vám opravdu hodně špatně, hodně smutno, hodně, opravdu, že už to se to nedá udržet, volejte na krizový link, od toho tam jsou.
0: Honza Vojtko, jasně. Asi by bylo dobré říct si příjmení, ať vás to navede. Mimo jiné autor knihy Příběh lásky, o které bude povídat kde, kdy, co. Proberem, ale ještě pořád máme čas. Díky bohu za ty dary. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.
10: 9.54, no já myslím, že ještě krátké povídáníčko před celou stihneme, potom čerstvé zprávy a potom ještě malý bonus navrch, protože, jak říkám, je o čem nejenom spisovatel, ale hlavně terapeut, párový terapeut, srdcař. Honza Vojtko, takhle, Honzo, jsi ještě něčím, kromě toho, že člověkem a taky jenom lidskou osobností, jak jsi sám prozradil?
11: Mě baví hodně věcí. Dlouhou dobu jsem byl, já tančím a zpívám, jo, a jako pocházím z divadelního prostředí, takže divadlo, jakože jedna z mých profesí je, že pomáhám hercům jako stavit role z nějakého psychologického jako hlediska, píšu scénáře a dramaturgie a tak dále.
10: Počkej, ty jsi ten, díky kterému potom dostanou toho Českého lva, protože jim řekl, jak se do toho ponořit.
11: Někdy pro někoho a tak dále. Protože ono to je fakt složitý, ono to herecká profese je fakt složitá. A to není jednoduchý, jako že si stopneš před kamerou nebo na jeviště a že jako jo.
10: Já to netvrdím, já jsem hrál amatérské divadlo 20 let.
11: Ježíš, tak ano, vím, ano, to vůbec jsem ani nemyslel, že bys to tvrdil.
10: Ale mi napadlo oslovit právě Honzu, takže...
11: Jo, jako to se děje. To je jedna věc, dělal jsem dlouhá léta indický tanec. Já jsem takový trošku jako jogu od 18 a tak dále, a mě Indie baví, vlastně... A teď nechci, abych zněl jako kliše východní filozofie, jo, a tak dále, ale mě ten východ opravdu jako velmi baví a já mu nějak rozumím a jsem tam nějak doma. A indický tanec, mě baví to vyprávění příběhů. Protože jedna z mých specializací takzvaně je, a učím to i na výšce, jako neverbalita, jako neverbální komunikace. A vlastně ten indický tanec vypráví příběh tou neverbalitou. Jo? Ty tam vlastně jako tanečník tančíš jak ženskou, tak mužskou roli, děláš šivu i párvatý, jo? Jako a tak dále. Máš různý jako mudry a vydupáváš rytmus. Je to strašně složitý tanec. Za dlouhá léta jsem jezdil do Indie, ale teď jak tý práce je hodně, tak to trošku vyprchalo a zpívám. Takže...
10: No, tak teď zpátky k tobě, nebo k té hlavní jakoby esenci toho tvého bytí, profesi a vášni. Už jsme zmínili i Honzovu knihu Příběh lásky. Já se zeptám takhle, párkrát tahle otázka padne pro duchovní, dneska v poslední době tak jako víc populárních duchovních, kteří jsou fakt otevření tomu životu a ptají se jich trošku jinak. Já se zeptám tebe v rámci tvé profese, jestli jsi někdy třeba ztratil víru v sílu lásky.
11: Jo. Jo, to je zajímavá otázka. Víš co, v mý profesi platí, a to byl jeden z motiv, proč jsem mi tu knížku napsal o lásce, že my vlastně jako musíme milovat. že to je prostě náš jako základní, abychom přežili. To, že jsme se jako narodili jako lidi, zůstáváme dál jako lidi a dál se lidma jako rozvíjíme.
10: Je to nějaký jako reflex lásky.
11: Je to opravdu jako pudová věc, jako opravdu je, nebo pudová. Je to prostě základní mechanismus, díky kterému prostě přežíváme. Takže vlastně, když se zeptal, jestli jsem někdy přestal věřit na sílu lásky, možná jsem přestal věřit na takovou tu podobu té romantické lásky. Jenom poznámka počerový, protože se tomu říká romantická láska. To vzniklo v 17. 18. století, je to z francouzštiny romantik a znamená to jako vztah jako v románu. Rozumím, jen tak jako poznámka počerový, že my vlastně očekáváme, a to je jeden z těch nánosů, tak mi to pseudoromantický, že to bude na celý život, potkám toho soulmate,
10: začíná to člověka, svíčkama,
11: začíná to svíčkama, jo, a tak dále. Tak na tohle jsem už přestal věřit. Já jsem v tomhle pojetí trošku cynický, protože za těch 17 let, co tu párovou terapii dělá, mi fakt prošlo před očima tolik lidí, tolik párů, tolik forem jako vztahů.
10: Že jsi řekl, vím, že nic nevím?
11: No, vlastně jo, ono to zní hrozně jako kliše, takový tohle to jako platonovský, sokratovský, ale co chci říct je to, že my víme, a to je velmi důležitý sdělení, jestli mi dovolíš, já to jako řeknu, že vlastně každý vztah a intimní vztah je naprosto unikátní věc. Proto bavit se o mým vztahu s mojí kámoškou nebo s mojí rodinou je trošku irrelevantní, protože oni to významujou a vidějí opravdu po svém, nemůžou to vidět po mým. Oni s tím člověkem ale nežijou a to, co jsme si říkali před pár vstupama, to, jak významujeme ty věci, které se nám dějou, je opravdu jako naprosto subjektivní. A my máme unikátní vzorce, máme unikátní věci, které jsou jenom naše. Jo, a vlastně povídat to někomu jinému je velmi jako tristní. Oni můžou být podporou, můžou říkat, jo, máš to těžký, ale fakt opatrně a dávajte si fakt bacha, hledí od něj, on je toxic. Jo, to jsou takový rady k ničemu, já bych řekl prostý slovo, ale vím, že je dopoledne, že to neřeknu. Jo. Tak jsou opravdu jako k ničemu. Buď jako povídejte si, vylejvejte si kyblíky, ale hodnotit někomu vztah a říkat si, tyjo, to je Itálie, já vůbec nechápu, jak to, že jsou spolu, no jo, ale to je jejich forma komunikace, je to jejich forma, tak jak si říkají spoustu věcí a tak dále. A být chytrej a moudrej je hrozně jako těžký. A to je průšvih psychologie, nebo všech věd o člověku. Psychologie je takzvaný konceptuální věda. Ona musí zobecňovat. A přináší obecný teze, takže teď úplně slyším spoustu posluchačů, jo, kteří říkají, no co to žvatlá, že jo, jako Bobeček tady, jako tyhle ty věci, tohle já takhle nemám. No jo, ale jak se ptal, tak jednu otázku, my všechny tyhle věci, který my jako posloucháme, někdy tyhle ty obecný závěry, máme takzvaně vníst do kontextu svých vlastních životů. A to je jedna z rolí nebo kompetencí člověka, takzvaně jako mít nějaký sebeuvědomí. To není sebevědomí, to je jiný koncept, ale sebeuvědomí, že mám nějaký povědomí o sobě. A povědomí o sobě je to, že mám kompetenci k tomu, že když slyším nějakého Vojtka nebo spoustu jiných lidí, Jirko Horáčka, profesora, který mi o psychedelicích, jako spoustu, Pavla Rataje o vztazích, rozumíš, Vykatku Klapila, slyším prostě mluvit, nějaký odbornice, odborníky, který zobecňujou, tak si neříkám, oni nemají pravdu, nepoužívám to jako argument, ale říkám, to je zajímavý, s tímhle já nesouhlasím. A pak si dá tu otázku, proč s tím ale nesouhlasím? Na co to vlastně jako nasedlo? Proč je to pro mě takový problém přijmout, že není rozdíl mezi mužským a ženským mozkem? Proč je problém říct, že každý vztah je unikátní? Proč je jako pro mě problém, že každý správný chlap má vypadat takhle, správná ženská jako jinak? Proč jsem nasedl na to, že tady si lidi vymýšlejí 15 000 pohlaví a všude jsou transgender a tak dále? Proč já jsem na to vlastně jako naskočil, protože to není pravda? Jo, a tak dále. Proč je vlastně pro mě tohle takhle iritující? A v tu chvíli vstupuju do sebe a vstupuju do té svýho subjektivního světa, který mi jako říká, kde jsem to vlastně vzal? Protože to je můj obranný mechanismus. Tohle vytěsňování, to je terminus technicus, to, že nepřijímám nějaký věci, je nějaký obranný mechanismus. Protože kdybych přijmul nějakou novou informaci, ještě jinak to řeknu, dáš mi ještě čas, můžu? Chviličku, dobře, utíká. Tak jenom tečka.
10: Jo? Aha, dobrý, fajn.
11: To stačí.
10: On mi to řekne totiž bokem, mimochodem můžu trošku podrbat echo ne, ale ego. Chceš?
11: No, jo, ježiš, trošku tak, uhladit? Dobře, jo, dobře, tak já teď budu vrnět, pozor.
10: No ne, pozor, tak po desáté na Rádiu Čas.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
13: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
16: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Polská. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem do Brna v oblasti Javůrek. Provádí se tady údržba a opravy svodidel. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nová elektronická evidence tržeb se vrací. Školy a nemocnice v Moravskoslezském kraji ochladí nová zeleň. V Olomouckém kraji začalo hlasování o cenu za přínos pro životní prostředí. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje. Novinkou bude také to, že podnikatelé už nebudou muset automaticky tisknout papírové účtenky. Zákazník je dostane jen na vyžádání.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. Pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně. Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2026. Více nám sdělila tisková mluvčí Eva Knajblová.
2: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
0: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech.
1: Rádio Čas, sport.

Vysočina bude obhajovat loňský titul, zatímco Nitra se pokusí získat druhé vítězství v historii klubu. Zápas se odehraje v neděli v Nitře. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle se mohou objevit

0: Čas tlačí teda tak... Čas by byl, ale čas našeho hosta je drahý, ale to je to jako nejlepší dobré znamení, protože jako věci dělá srdcem. Honza Vojtko stále ve studiu Rádia Čas. Mám tady pár reakcí. Milý Rádio, pan Vojtko je tak sympatický, hlas dokonalý, je vzor mé dcery, která je taky psychoterapeutka. Děkuji za takové lidi.
1: Děkuji, zdravím.
0: Další zpráva, zdravím. Jeden ze života, můžu potom osobní, jakoby,
1: jasně,
0: dobře,
1: jasně.
0: Tak nejdřív zpráva předtím, Honza Vojtko je nej a srdíčko, ahoj Rádio, už vím, jak si dneska udělat radost, z práce se zajdu koupit knížku od úžasného Honzy,
1: děkuju.
0: Ano tak. No a jedna ze života od Pavly, která má tady premiéru na WhatsAppu, takže opravdu jí to asi chytlo, jestli budeš schopen, týká se začínajícího přátelství mezi mužem a ženou. Mm-hmm. Žena má občas pocit, že by tam z mužovy strany mohly být i hlubší mm-hmm. sympatie a jindy zase pocit přesně opačný. A po několika společných akcích a takové velmi intenzivní psané komunikaci se muž vyjádřil v tom smyslu, že mají oba odlišné životy a že v jejich vzájemném vztahu nevidí smysl. Ženě však jako přítel v roli přítele chybí a vlastně nechápe, proč by tohleto přátelství nemohli rozvíjet dále. A otázka asi je, jestli má cirka po 2 měsících, kdy nebyli vůbec v kontaktu, zkusit kontaktovat, anebo prostě pustit to po vodě.
1: To je hrozně těžká otázka v jedné věci, jo, protože v tom se špatně řeší, protože já nevím ten příběh toho pána. Mm-hmm. Jo, a já teď budu trošku zobecňovat, jo. Mužsko-ženská přátelství jsou prostě naprosto možná, i když je tam erotično, protože, prosím vás, my jsme dospělí osoby, a i když bychom chtěli něco víc u toho druhého člověka,
0: to ovládat,
1: tak by bylo fajn zaprvé to nejenom ovládat, no třeba to taky říct tomu člověku, hele, mě by se hrozně chtělo se s tebou vyspat, mě by se hrozně chtělo něco jako dělat. A ten druhý řekne ano nebo ne, hele, děkuju, jako já mám tady svýho fréra, já jako nechci. Rozumíš, to je...
0: Na té druhé straně potom bude zvláštní komunikovat s tebou, když víš, že pořád ho vidíš jako...
1: No ale my jsme dospělí osoby. Rozumíš, my jsme dospělí osoby, které tohle můžou být, jako i to erotično může být hrozně zajímavý prostě mezi náma dvouma. Mm. Rozumíš, tohle je velký mýtus, ve kterém jako žijeme, jo. Žijeme v tom, že když mám nějaký jako vztah, tak jako, rozumíš, libido je jako drivovaný novostí. My sex jako lidé máme i jako formu komunikace. A tím prostě neříkám, že spolu máte spát, ale mám umět, když je to přátelství, přijít jasně, že mám myšlenky a mám fantazie o tom, že se spolu vyspíme, seš krásná ženská, krásný chlap, ale já mám vztah doma, jo, nechci ho nějak nabořit, nechci nabořit naše přátelství, tak jako dál, já jsem velký kluk, já to jako unesu. Jo, nějaké, a budeme si o tom jako povídat a budeme se tomu smát. A mám těch lidí strašnou spoustu, který tohle řeší. Takže to je možný, jako když zobecním. Takže chápu i toho člověka, který řekl, hele, pro mě je to nebezpečný mm-hmm. a já nechci. A teď je to otázka, buď to budu respektovat a to, že mi to chybí a budu pracovat se svojí úzkostí a se svým smutkem a projdu si truchlením, projdu si smutkem, vlastně nějakým rozchodem, to je opravdu jedna z forma rozchodu, jo, že ten člověk mi řekl, hele, ne, a je to, a budu to respektovat. A nebo mu napíšu, a to nevím, jestli, já to fakt není rada, já to nevím, těch variant je spousta, bo napíšu, hele, 2 měsíce jsme se neviděli, jo, chybíš mi, je to pro mě prostě těžký, ale respektuji, když mi znova napíšeš, hele, ne, prosím tě, jako nepiš mi, a decid, jako je to prostě varianta.
0: Takže Pavla, jak to cítí de facto?
1: No, je to o ní, ale, hele, já tady řeknu poslední věc, jo. Víš, jak se definuje z psychologického hlediska lidská dospělost, kdy je člověk dospělej?
0: To by mě moc zajímalo.
1: Ano, má to definici, když jsem zodpovědný za důsledky svých činů. Nejenom začíná jako takový, ale taky vím, že to má nějaký dopad. Takže pokud se Pavel rozhodne, že mu napíše a on pak udělá něco velmi jako krutýho, tak potom je to na tý Pavle. A teď to nemyslím jako krutě. Jo, říct si, ty bláho, zkusila jsem to, potřebovala jsem to zkusit, to, co mi teď napsal, je bolavý, ale já jsem velká holka a já tu bolest zvládnu. Jo, to, že se cítím úzkostná nebo smutná nebo zoufalá, nešťastná, je relevantní, protože ta situace, která se stala, byla k zoufalství a k neštěstí, to je, ty emoce jsou relevantní, ale taky mám všechny schopnosti, oni nejsou na fot, u emocí platí jedno základní pravidlo, oni jednou skončí. Rozumíš mi, smutek není na pořád, neštěstí není na pořád, radost taky není na pořád, jo, a tak dále. A kam tím mířím, my máme všechny možné mechanismy, abychom se z toho prostě jako vzpamatovali a mohli si říct, dobře, mám tuhle zkušenost. To, že já jsem nějaký člověk a vnímám tyhle věci, je, že mám za sebou mnoho zkušeností. Byla to bolavá zkušenost, byla, ale byla důležitá, abych prostě o sobě něco zjistil nebo zjistila, teď hodně zobecňu.
0: Honza Vojtko ve studiu Rádia Čas, mimochodem v Ostravě stále a ještě v těchto dnech. Kde konkrétně, to se dozvíte už za chvíli. Pomalu jdeme do finále a já si to obrečím.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Krátce po 10. hodině, posledních, dejme tomu, 70 minut uplynulo, jako by to bylo 5 minut, a to je vždycky dobré znamení. Terapeut, spisovatel, párový terapeut a jak říkám, srdcař, a budu to opakovat, Honza Vojtko, stále ve studiu Rádia Čas, naším hostem. Honzo, ještě jednou hezký den.
1: Hezký den.
0: Prosím tě, můžeš na úvod vypíchnout, jak se jmenují krásně tvoje webové stránky?
1: Už je, děkuju, že se ptáš. Potetovanáduše.cz. Tak. Potetovanáduše.cz, tak
0: já,
1: je přesně.
0: Já bych to s dovolením prakticky na závěr přirovnal k lásce, protože sami víme, oba dva jsme tetovaní, že kérka může vydržet do konce života. Někdy nám ale nesedne, dejme tomu lidsky nebo zpracováním, tak může být takzvaný cover překrytá, a potom je fáze číslo 3 kategorie nikdy víc, nechci jít tam, a třeba se jí zbavujeme laserem. Jenomže, co si budeme povídat, i po tom laseru jizvy zůstanou. Tak mě zajímá, jestli se dá láska nebo vztah jako zahojit tak, aby to nebolelo, ale hlavně bez jizev?
1: Ne, to buďme rádi za své jizvy. Buďme rádi za svý kérky, proto se ty témata, ty moje stránky tak jmenujou, protože my si všichni kérujeme nějakou tu svou duši, když to řeknu takhle jakože poeticky, nebo i to si tělo, protože my jsme psychobiologické bytosti, co se mi děje v hlavě, na těle vidět a obráceně. Ale kam tím mířím? Buďme opravdu rádi za naše jizvy, protože ty jizvy nás dělají lidmi za prvý, teď trošku mluvím v kliše, ale myslím to smrtelně vážně, a za druhý to, jak já se teď chovám a to, jak já vnímám teď jako svět, je založený na tom, co mám za sebou, na základě mý historie. Jo, a je důležitý o tom něco prostě jako vědět. A vlastně ty jizvy, lidský život se, jako není o tom nedělat chyby, nemít žádný jizvy. Lidský život je opravdu o tom, že ano, něco se mi stalo, a platí základní jako pravidlo, takový jako moto, který mám. Jo. To, že jsem měl podělaný dětství, neznamená, že musím podělanou dospělost. A kam tím mířím? My máme všechny možnosti, na to ten lidský mozek je fakt stavěný, to je jeho základní funkce, je takzvaná adaptabilita. My se z těch jizev nejenom, že můžeme jako poučit, ale taky máme poučit. A máme získávat nový a nový nějaký jako takzvaný kompetence k tomu prostě životu. By the way, to je jako terapie. Terapie je, když chodím na terapii, tak výsledkem terapie je to, že tu terapii už nepotřebuju. Protože díky tomu terapeutovi, terapeutce, psychologům, psycholožkám, psychiatrům, to je úplně jedno, těm psycholidem, já nejenom získávám svý takzvaný životní kompetence k tomu, abych už ho nepotřeboval a mohl si žít svůj život. Mm-hmm. I v těch bolestech, i že se mi, jasně, život se žije, něco se mi zase stane. To, že mám za sebou prostě terapii, jo, nějaký 2 roky terapii a něco, jo, mám pocit, že jsem si jako uklidil, tak to ale neznamená, že za 10 let se mi nestanou další nějaký jako věci. Ale to, že mám tenhle zážitek a vím, že si umím pomoct ve svém životě, že na to mám tu sílu, že na to mám ty schopnosti a dovednosti a znalosti, tak si můžu pomoct sám. To je, rozumíš, proto lezu do rádií, proto furt někde mluvím a píšu. Protože já opravdu věřím v to, že lidi, že ty kompetence máme. I ten nejvíc šílený člověk na světě má nějakou zdravý střed, který když třeba poslechne si v rádiu cestou do práce 1-2 věty, něco o něčem, o nějakým výzkumu a o nějakých jako definicích a o nějaký koncepci a o nějakým příběhu a tak dále, tak mu to fakt může opravdu pomoct. Proto píšu knížky, proto chodím do rádií, proto někde furt jsem, takzvaně lidi říkají, že jsem mediální děvka, jo. Pardon. Protože mám pocit, že tím já opravdu lidi můžu prostě pomoct.
0: Říkám na závěru, že asi po třetí, jo, ale jenom se zeptám, protože naši posluchači mimo jiné rádi v našem éteru slyší Aničku, která je kartářka, moje osobní zkušenost, a je to profík, a vždycky říká, ptám se prakticky pokaždé, když je s námi na telefonu, řekne 3-4 zásadní body, jak takového profíka poznáte. Jak poznáme kvalitního terapeuta?
1: Určitě. Hele, teď to jsou novinky. Od 1. července 2026 vyšel nový zákon, který vlastně ukazuje a specifikuje, kdo může dělat jako psychoterapii, která je pro zdravotnictví. Mimo zdravotnictví se tomu říká poradenská psychoterapie. A abyste mohli, jak poznáte odborníka nebo odbornici na terapii, tak ten člověk musí mít, prosím vás, 5-letý výcvik akreditovaný u odborní, většinou u České asociace pro psychoterapii, třeba u Ministerstva práce a sociálních věcí, a bude to mít na stránkách. Musí to být nejenom věta, mám za sebou výcvik, ale bude tam vyložený certifikát, že ten výcvik opravdu absolvoval. Měla by tam být údaj o tom, kam chodí na supervize, protože ten terapeut, jak otvíráme, jsme se o tom bavili, ty nevědomý princip, jak potřebuje mít nějaký náhled na to. Nějaký slepý skvrny, který nevidí, takže jakýho má supervizora, supervizorku, klidně se doptejte. A třetí věc, která je důležitá, má být členem nějaké odborné asociace, nějaký organizace. Většinou Česká asociace pro psychoterapie, asociace klinických psychologů, asociace manželských a rodinných poradců. A proč? merch, nejenom proto, že je někde jako label nějaký, ale když jste členem těch organizací, musíte podepsat etický kodex. A v tu chvíli vy jako klienti, nebo my jako klienti, tak máme potom kam se obrátit, kdyby ten člověk se choval nějak neeticky. To jsou tři nějaký základní aspekty, jak poznat, jak víte, že to není psychošmejd. Protože těch lidí psychošmejdů, kteří se rádi živějí na utrpení jiných lidí, je opravdu velká spousta.
0: Taková svatá trojice, balíček, kdybyste mimochodem Honzi měli málo, tak já mám pocit, že bude tady v okolí Ostrava teď a v dalších dnech, tak prosím tě vypíchni a...
1: Určitě, určitě, teď budeme mít nějaký debaty, každý den mám rozhovor, jsem teď v roli moderátorský, já si teď půjčím tvoji roli, jo, vlastně dneska mám v 11 hodin za chvilku s Ivou Šichorolederovou o nemonogamě, o právě konsenzuální nemonogamy, zítra s Katkou Klapilovou, která je šéfkou výzkumu ČekSex z Národní ústavu duševního zdraví a v sobotu mám v 11 hodin rozhovor s profesorem Jirkou Horáčkem o psychedelikách a o tom, jak fungují a nebo nefungují v rámci nějaký psychoterapie. A potom nějaký autogramiády a nějaký další rozhovory a pořád budu v rámci Melting Potu a na Luxor Stage, tam jsou každý den tam mě potkáte.
0: Tímto jste zváni na Colors, tím pádem
1: určitě. To nebylo. Colors, ano, Colors of Ostrava,
0: přesně tak. A nebo na stránky potetovanáduše.cz?
1: Ano.
0: Honza Vojtko ve studiu Rádia Čas, já doufám, ono to zní většinou jako fráze, že dřív než do roka, do dne, opravdu na viděnou.
1: Ano, děkuju moc za pozvání a opravdu hrozně rád přijdu znova. Oh. Mějte se krásně a mějte vztahy.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
12: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
13: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
14: Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni. Na jižní Moravě může být až 32 stupňů Celsia.
15: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Krásné čtvrteční dopoledne, výjimečně s Radimem, v rámci těch dovolených jsme se tak prostřídali, já jsem vás chtěl aspoň jako na chvíli slyšet a navnímat. A ne, nezapomněli jsme, Megaléto pokračuje. Dneska, tedy 16. odpoledne, budeme hrát o dva vstupy na Retro Dance Party, která bude v listopadu 20. v pražském O2 Univerzum, takže prostě písničky pro někoho z dětství, pro někoho dospívání. Kdyby něco, tak skládejte právě dnes tu ideální tajemnou větu, která měla zatím jedno slovo, a teď už budeme znát půlku. Poslouchám, a druhé slovo je rádio. Poslouchám rádio. Tak a jsme v půlce tajemné věty Rádia Čas. Poté odpoledne, až ji budete mít celou, tak jenom připomínám, zavoláte po výzvě kolegy moderátora na linku Rádia Čas 776612800, a když to bude v tom správném pořadí a vy tu větu řeknete správně, oj, to se na podzim bude tanínovat. Takže užívejte čas, kdykoliv i online, kdybyste nám jeli do světa na cazradio.cz, a jsme rádi, že tam jste.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nožičky. Že nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Další, Marcelka, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne taky i vám.
0: Ve studiu Rádia Čas zase o jednoho víc a tentokrát to bude sladké povídání. Jednak Marcelka jako člověk se jenom podívá a už jako kdyby cucal bonbon. Je to
1: doufám, že nemyslíš boubela tím bonbon.
0: Ne, ale jako ten pocit příjemného prostě, jako že je člověku dobře, že jo, pro jednu chvíli. Marcelko, my jsme se dneska vrátili do dětství, oblíbená sladkost, ať už jste s holkama chodili klasicky do obchodu nebo na poutích, to je jedno, tak zazpomínáš na něco, co se ti vybaví hned, když se řekne dětství ze sladké sekce?
1: No, jestli myslíš konkrétně na poutích, tak to je jasné, že to byla cukrová vata.
0: Mm-hmm.
1: Taková prostě ta klasická, úplně vytočená.
0: Hele, ty si, pardon, souvisí to s tím, protože jsi mladé děvče, tak už asi taky ne, to spíš naši vzpomínali, ale já se pořád doptávám na fenomén mejdlíčko. Jako ochutnala z někdy, protože ne. Ono, ta chuť se prý nedá prostě popsat.
1: Ale Ráďo, já jsem slyšela, že to mejdlíčko bylo v 50. letech.
0: Proto jsem říkala...
1: A to opravdu jsem,
0: proto jsem zmínil,
1: to jsem opravdu nezažila.
0: Proto, ano, tak jo, takhle, dobře, fajn.
1: Takže tak pojďme k nějakým jiným sladkostem.
0: Dobře, kromě cukrové
1: takže
0: vaty?
1: Já jsem čokoládová, takže už od malička všechny možné čokolády, fidorky, teď jako jestli to můžu říct, ale já si myslím, že to má každý, nebo to někdy každý vyzkoušel. Mm-hmm. Prostě všelijaké ty oplatky, miňonky, no všechno, co obsahuje aspoň trošku čokolády a taky jsem oříšková, lísko-oříšková, takže lísko-oříšková čokoláda, kdyby si mi přinesl, tak ti dám velkou huběnu.
0: Což mi připomnělo dvě věci, potom mi připomněl současnost, ale z toho minula, vím, že později se odborníci ošívali, ale za nás byla ještě taková ta slavná čokoláda, dneska už víme, že to byla pochoutka jenom.
1: Nugátová. To byly,
0: panenky. Pamatuješ se na ty přebaly?
1: Ne.
0: Oni měli na přebalu takové ty panenky, které se vystříhávaly a ty si mohla jako střídat ty šatičky.
1: Vidíš to tak, kde
0: a to bylo
1: já
0: na
1: jsem
0: té nugátové a arašídové pochoutce.
1: A vidíš to, já si pamatuju tu nugátovou pochoutku, tu žlutou, ale na panenky se nepamatuju. Okay. Možná, že jestli se musím zaspomínat, jestli jsem nebyla spíše na ta autíčka.
0: Panenka, já ti to hledám, protože teď mi to nachází samozřejmě retro čokolády. Jo, to je ono, Marci, to si musela.
1: Počkej, tady, tak tady, já mrknu.
0: Mrkni se. Ta Dana a to, neříkej, že jsi neviděla nikdy ty přebaly.
1: Jo, takhle, ano, ano, to byly takové malé čokoládky.
0: Jo, no tak to je...
1: Tak už jsme se teda shodli.
0: Jsme se dopátrali a poslední, jak říkám, současná, protože tady máme i sladký pozdrav od našeho kolegy a rejži Jirky, který jako část života žije
1: ve Finsku.
0: A Jirka dovezl mimo jiné, kromě klasického, jakoby, já nevím, jak se tomu říká, taková ta obdoba, finská obdoba krovek, tak donesl i lékořici. A to je kategorie miluju, nenávidím. Tak prosím tě, co ty a...
1: Miluju. Oh. Miluju, mám doma lékořicové bonbony, stabilně. A je to takové to něco, když už nevím, co bych, takže už jsem měla čokoládu a bonbony a tamto.
0: Tak to povýším.
1: Tak nakonec si řeknu, a lékořici jsem ještě neměla, takže si dám. Ale musím říct, že ty finské krovky, jak jsi říkal, jsou vynikající. Mají takovou specifickou chuť, jsou to takové malé karamelky.
0: Mimochodem, já myslím, že Marcelka si zaslouží za vstup.
1: Tak děkuji.
0: Jo, a pozor, pokud se nepletu, protože jsem viděl, že tady vás bude víc, teď jsem úplně dojetím z toho, ještě tady máš prostě pro štěstíčko. Jsem dneska dal všem kolegáčkům.
1: Je, no Ráďo. No tak to je úžasné, dostala jsem los, tak doufám, že vyhraju. A i když nevyhraju přímo nějaké peníze, tak už jsem vyhrála to, že tě tady mám.
0: Vyhráli jsme sami sebe. A snad to máte na pracovišti úplně stejně. Dobrý den.
2: Rádio Čas.

Kdybyste chtěli podobnou jízdu, jako je tento hudební zážitek, tak za tým Rádia Čas bych možná připomněl zítřejší návštěvu amfiteátru u Městského parku v Příboře, protože Příbor bude hostit letní koncert multižánrové skupiny, já to řeknu skoro česky, The Pepole, a poprokové skupiny Echo. To znamená zítra 18.30 v amfiteátru, já doufám, že bude přát počasí. No a trošku jiný level, jenom připomínám, a to je krásná akce, protože to je o výkonu a taky někdy k hezkému podívání, tak Slezský dřevorubec, nejlepší dřevorubci a řezbáři v regionu i zahraničí, velká soutěž tuto neděli 19. Od 10 hodin ve Vendrinském parku, jo, a součástí je program pro celou rodinu, takže opravdu každý si přijde na své, když tak mrkněte na vendrinie.cz a dozvíte se víc, ale neděle to dřevorubecky jistí. Radím se Bysla Bednář, jméno mé, krásný čas s rádiem Čas, k svačině, možná ještě někomu dobrou chuť a doufám, že se máte fajnově.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: stále si dávejte pozor v Ostravě v ulici Polská. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Taky buďte opatrní na dálnici D1 směrem do Brna v oblasti Javůrek. Provádí se tady údržba a opravy svodidel. Pozornost mějte v Mikulově na sjezdu směrem na Sedlec. Střetla se tady 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Infabík. Motorek v Česku rychle přibývá. V registru je už téměř 1,5 milionu motocyklů a číslo se dál zvyšuje. Roste také zájem o kurzy v autoškolách i o koupi nových strojů. Lidé dnes častěji vybírají lehčí motorky, skútry nebo modely s automatickou převodovkou. Odborníci proto připomínají, že s větším počtem motorkářů je důležité dbát na bezpečnost na silnicích.
1: Morava aktuálně.

0: Jaková, Jakelová.
1: Semafory u bývalého autobusového stanoviště budou opět funkční. V polovině července město zahajuje rekonstrukci tamního signalizačního zařízení, které dlouhodobě není v provozu. Změna souvisí jednak s modernizací telematické sítě ve městě, stejně jako se sérií plánovaných úprav hlavní třídy, které mají vést k jejímu sklidnění po otevření obchvatu města.
0: Přípravné práce začaly 15. července a částečně je omezená doprava ve směru na Příbor. U Olomouce u Majetína vznikla nová odpočívka na dálnici D55. Nabídne místa pro auta, kamiony, autobusy i karavany. Řidiči zde najdou také čerpací stanici, dětské hřiště a prostor pro odpočinek. Otevře se po dokončení navazující části dálnice. Nové zázemí má zlepšit komfort řidičů na trase mezi Olomoucí a Přerovem.
2: Rádio Čas Sport.
0: Argentina porazila v semifinále mistrovství světa Anglii 2-1 a postoupila do finále. Anglie sice vedla 1-0, ale Argentina v závěru dala 2 góly a zápas otočila. U obou branek asistoval Lionel Messi. Ve finále, které se hraje v neděli, nastoupí Argentina proti Španělsku. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý, kolem 3 minut.
4: Jo, pojď, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Tak už známe půlku tajemné věty Rádia Čas, jenom připomínám, poslouchám rádio. Poslouchám rádio, tak zatím zní, ještě dvě slova vám zbývají, no tak snad už brzy na vlnách Rádia Čas. Radím se Sobislav Bednář, jmenuji, já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne a... Lubošům, dneska krásný svátek.

0: Rádio Čas, hity, které milujete non-stop, no a vždycky se společníkem nebo někdy společníky každé ráno. Tentokrát jsme si ho opět udělali tak trošku výjimečně ve dvou, alespoň na chvíli, třeba že jsem oficiálně na dovolené, ale to se zatím nedařilo se ani odpojit jako myšlenkově a trošku vypnout ten mozek. Takže ráno, dobré ráno Moravo, společně se mnou a s Lenčou jsme si dali i víš, nevíš. Ptal jsem se já, když jsem teda dorazil, odpovídala Lenča, taky náš kolega Martin Fabík, a já jsem to moc nevnímal, jo, protože jsem byl v pracovním provozu. Tak si to teď dáme a můžeme zbilancovat, jako jestli nám to teda šlo nebo nešlo všem, hlavně teda mým odpovídajícím. No, dobře, se bavte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
0: Prosím pěkně, v roce 1873 Bedřich Smetana začal komponovat novou operu. Ta opera má v názvu číslovku a také ženu, které zemřel manžel.
3: Máme možnosti?
4: A nemá tam devítku?
0: Ta opera má v názvu číslovku,
3: ano,
0: a ženu, které zemřel manžel.
3: To bude něco vdova, nějaká vdova, ale jaká vdova? Není poraď.
4: Čertovaná? Ne.
0: Děcka!
4: Vdova!
0: Číslovku.
4: Devět.
0: Devět vdov? Slyšela z někdy dvě? Nechceš ubrat trošku?
4: Já mám devátou, jsem první.
3: Druhá vdova, nebo první vdova. Druhá vdova. Třetí vdova?
0: A klasicky, no má někdo co?
4: Kdo co vdova,
0: dětská.
4: Třetí?
3: Kdo co, jak to myslí, jako?
0: Dvě vdovy.
3: Druhý, třetí pát?
0: Dvě vdovy.
4: Jo, jasně.
3: Jo, takhle, šeptali ten množné číslo. Aha.
4: Ano, počkej, já vám to uznám. Já mám v rukou totiž teďka zvuky. Ne, ano, šeptali si dvě vdovy, že jo, za čertovou stěnou, že je to tak, že jo?
3: Ale s tím čertem si byla blízko, no, takže jo. Dobrý, jo.
0: V roce 1661 byla vydána první bankovka na území Evropy, takže už v 17. století. V které zemi? Tak asi indicie, že jo?
4: Jo.
0: V které zemi to bylo? Té zemi se říká Království ostrovů. Evropská země. A má jich dokonce, já jsem to nechápal, přes 267 tisíc.
3: Já si myslím, že Velká Británie nebo Spojené království.
0: I hlavní město je dokonce rozloženo na několik ostrovů. Aha, jinak o Vánocích tam rádi sledují pro změnu příběhy Kačera Donalda.
3: Kačerově Gorek.
0: Hlavní město je Stockholm a pochází odtamtud ABBA nebo Roxette.
3: Finsko.
0: Co?
3: O Švédsku. Švédsko je ABBA, jo, Švédsko. Jsem ho zkoušel.
0: Náš rejža, který žije ve Finsku, teď zaplesal, ale bolestí spíš, tak.
4: Ale Švédsko.
0: Jo. Martin, či Finsko.
4: Já, podívej, jak jsem hodná, já jsem mu uznala i Finsko, i Švédsko.
3: To je vedle sebe.
0: Já bych dneska bral všechno, jenom ty zvuky, ty. Nesedí. Jo, takhle, já jsem si zbilancoval, že to docela šlo, nebo minimálně jsem se dobře bavil. Hele, 11.11, něco si přejte a krásné dopoledne s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity

0: Nejenom ráno, ale celý čtvrtek s rádiem Čas dneska sondujeme. Někdo se vrátí o pár let zpátky, někdo o pár desítek let zpátky. Jaké byla, nebo spíš jaké byly nejoblíbenější většinou množné číslo sladkosti vašeho dětství, jo? Na čem jste opravdu ujížděli, takže klidně dál Facebook, WhatsApp číslo 776612800. My jsme dneska řešili, jinak téma vlnky, ano, přesně tak, svého času petice, která bojovala o to, aby se opět objevily na trhu. Jinak taky hořické trubičky, které se, nebo alespoň já nemyslím na podobeniny, ale v našem dětství jsme občas soutěžili v tom, jak už říkala Lenča, že jsme jako odlamávali ideálně jakoby v kuse ten oplatek, aby zůstal jenom tam náplň. Broňa reaguje, ano, pravé hořické, které se vyráběly před více jak 50 lety, tak takhle, jako možná začaly, ale doufám, že jdou dodnes. No a když jsme u těch sladkostí, tak možná jako takovou novou láskou minimálně karviňáků, nebo těch, kteří Karvinou navštíví, jak dneska píšou i novinky.cz, tak vlastní lázeňské oplatky. Jo, protože každé město, které má z lázeňství něco společného, se do toho většinou pustilo. Někdy více, někdy méně úspěšně. Tady budou s mistry cukráři nebo se sympatickou slečnou nebo paní cukrářkou Kateřinou opravdu bojovat o to, aby to bylo Eňoňoňo par excellence, asi tak to řeknu. Jednak různé příchutě, já osobně bych se těšil už teď na citronové lázeňské oplatky. Hlavně i to logo každé oplatky bude nádherné. Pokud se nepletu, kombinace, já jsem k tomu měl takovou krásnou zajímavost, protože má, no v podstatě srdíčko a kolem lipové listy, jestli to říkám správně, protože srdce to je láska k městu jako takovému, nebo těch, kteří se ho zamilují, když ho chutnají, a lipové listy, ano, má Karviná ve svém znaku, tak si to pamatuju dobře. Kdyby to bylo nevíš, tak snad obstojím. V každém případě dobrou chuť, rádi vás čteme, rádi vás posloucháme, občas koukáme na fotky a jste zlatí, že tam jste i v čase prázdninovo-dovolenkovém. Třikrát mňam.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
6: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
5: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
6: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
5: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
6: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
5: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Čtvrteční dopoledne s Radimem na Rádio Čas, dneska trochu dosladká. Lady Gaga a Bradley Cooper ve filmu Zrodila se hvězda. Tak víte co, protože ve dvou se to lépe táhne a máme takové krásné téma, tak jsem si říkal, zavolám do Brna, pořeším, co bylo a taky co je, protože je tam náš věrný respondent, můj kamarád, ale náš věrný posluchač taky, Marťa. Marťo, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Nejdřív k tomu, co bylo, protože nemůžu se nevrátit k události, která byla teď. To nebylo včera, to bylo předevčírem už, ale kdy se Brno v uvozovkách konečně dočkalo vody, protože...
1: To bylo včera.
0: Bylo to včera? Vidíš, jako mi to všechno splývá, ano, tak je to pořád aktuální téma. Dlouho, v posledním týdnu si mi říkal vždycky, bude bouřka, potom se to tam nějak jako rozfoukalo, tak ty jsi byl včera v noci svědkem té supercely, jaké to bylo?
1: Nebylo v noci, ale jo.
0: V noci, ne, kolem třetí ráno si mi psal přece.
1: Včera byla dýb přece.
0: No dobře, Martě, no tak mi pověs, jaká byla supercela?
1: Včera byla velká supercela. Ne, bylo to šílený, jako šílený slivák, ale ono to bylo, jak kdyby pršelo ze všech stran. Mm-hmm. Vypadalo to, jak jako v moře, to bylo, jako stíkalo to šílený vítr u toho. A jak to bylo vlastně přívalový, takže to vůbec nestáklo, takže to teklo prostě po silnici, kde bylo prostě všude vody.
0: Myslím, že jsou to nejvýznamnější videa
1: a do toho ještě kroupy, no. Jako, takže to bylo fakt zajímavý, no.
0: Někteří, kteří opravdu už byli jako suší, jako ta houba, dokonce do toho vyšli a tak jsem viděl pár videí, kde to opravdu teče všude možně a lidi tak jako docela na klid prochází. Tak já doufám, že matka příroda zaznám dala trošku, nebo dá dopřeje chvilku klidu a prázdniny v tomhle směru. A když už tě mám na drátě, nemůžu se nezeptat, tvoje oblíbená, nebo dokonce nejoblíbenější sladkost v dětství, dneska se ptáme úplně všech.
1: Yeah.
0: A teď jako na všechno si vzpomenout, že jo?
1: No, já jsem měl strašně rád takový ten cucací špalek, i když jsem si po něho pořezal vždycky jazyk.
0: Oni tomu říkali nějak roks, ne? Nebo roksové lízátko, něco takového, že jo?
1: Asi, no a on tam dělal takový ty trhlinky a vždycky pořezal jazyk.
0: Ano.
1: Ale on byl jednoduše k sehnání, on byl levný, že jo? On stál, myslím, 50 nebo něco a byla to vlastně jenom cukr. Takže
0: a často
1: to bylo
0: symbol
1: asi...
0: poutí, ano.
1: Tak myslím, že asi to jsem hodně si kupoval. A pak zvonky, ale to nevím, jestli to bylo kdysi, ale ty mi strašně chyběj.
0: Je to tak a posluchači to v rámci retro vzpomínání, jak říkám, zmiňují, protože někdo měl dětství před 5 lety, někdo už třeba před 15 lety. V každém případě v rámci těch lízátek, já jsem je nikdy moc neprožíval, pamatuju si na dvě z dětství, na která jsem nedal dopustit, jedno bylo takové jako slzička vroubkovaná, dodnes nevím, jak se jmenovalo, ale skvělá chuť. A na poutích, i když to mělo strašně bizarní tvar, tak byl dudlík. Červený.
1: Jo, ale to nebyl dobrý.
0: Ne, tak to byla skvělá chuť, to se neshodneme. To bylo fakt výborná chuť. Aha, dobře. Dobře, tak my se můžeme pohádat mimo záznam a vy prosím vás, pište a nahrávejte ideálně na WhatsApp číslo.
1: 776612.
0: Tak snad se vyhneme supercelám, mrkneme na počasí a vám hlavně pohodu a hity, které milujete.
1: Krásný den.
0: Děkuju, Marťo, a některým k obědu dobrou chuť.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: Audiosprávy ceníme dneska do sladka s Rádiem Čas a Radimem, vzpomínky na dětství a hlavně na dobroty, sladké dobroty. Přispěla i Evička, takže že bychom si pustili.
1: Ahoj, tak moje sladkosti kdysi byly vlnky, to je prostě jasné, to je spečetěno. Myslím si, že to mělo spousta lidí, ale jinak to byla jakákoliv čokoláda s rohlíkem, to jsem úplně zbožňovala. A co se týká lázeňských oplatků, tak ty miluju a milovala jsem vždycky teple. Ty normálně klasické mi prostě nejedou, ale jak jsou teple, tak jsou úplně výborné. Ahoj!
0: Evičko, já to budu brát jako tip, protože mě právě baví ta křupavost toho. Já jsem se nikdy nepotkal s čokoládovou náplní v tomhle směru, v lázeňských oplatkách, ale jak jsou to takové ty oříškové nervy moje. Ono je to strašně návykové. No a další vzpomínka přišla jenom od Pavla, taková krátká zpráva na WhatsApp. Pamatujete Fidelu? A kam se vytratila? Tak jsem musel má je googlit a jako takhle obal se mi okamžitě vybavil, to taková neutrální chuť, prostě oplatka v čokoládě, ale u toho retro obrázku jsem objevil ještě Vandu. Prosím vás, to byla taková jako menší a taková delší tyčinka spíš a mi to teda chutnalo, že má tak jakoby feeling, takovou chuť do citronova, tak jako ještě moje vzpomínka na Vandu, to bylo taky. A ježmarja, bych tohoto vzpomínal, v rámci těch čokoládek malých byla Rumba a myslím, že nugát v čokoládě. Oni se prodávají dodnes a to taky pořád je taková esence dětství, ale to už jsem bral tak jako za větší luxus. No, tak jste tak trošku usoudili, jak jsme asi staří nebo mladí. Pište dál Facebook, WhatsApp a uvidíme, co z toho bude. Před celou se zeptám kolegy Aleše, jak to má nebo nemá.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Čas. Tak a teď musím zasondovat ve studiu Rádia Čas, už je kolega Aleš Kluba.
1: Ahoj,
0: zdravím tě. Mimochodem všem skoro dobrou chuť k obědu. Ali, protože čeká to tebe nebo až kolegu po tobě v rámci megaléta, ta velká výhra? To volám.
1: Velká výhra? Ne, protože já jsem do 15 hodin, tak já si myslím, že po 15 hodině. Aha, no, bude velká výhra.
0: Já jsem si říkal, jako jestli ve 12 hodin znát půlku věty, to znamená takhle, já prozradím, že po 12. prozradíš třetí slovíčko.
1: Třetí slovo, určitě.
0: Tak já vám zatím prozradím
1: první. Můžu dohromady potom, jo?
0: Jo, jasně. Jo. Tak já jenom teda jakoby oprašuju, poslouchám a rádio. No, ale chybí vám ještě dvě slova.
1: No tak ty jsi to říkal, jo, poslouchám.
0: Ty řekneš hlavně. Jasně. Prosím tě, Ali, jsi sladká tetka, i když jako, nebo býval jsi, protože teď jako žiješ fakt
1: ale
0: jako zdravě.
1: Furt jsem jako omezuju to, ale
0: ten gen tam je, že?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To je takové, jako vidíš něco sladkého, začneš se třepat. Znáš to?
0: Znám moc dobře a hlavně vím, jak to potěší, když člověk má opravdu tak jako chmury v té hlavičce a tak dál. Tak když nám bylo těch 5 nebo 10, pamatuješ se na nějakou sladkost, na které si ujížděl?
1: Hele, vanilkové tuším, to byly věnečky. Mm-hmm. Jo, dělá se to dodnes, opávě, myslím. Myslím, že se to dělá dodnes, jo.
0: Dělají a různé odnože, přesně tak, ano.
1: Potom lentilky, klasicky. Jako děti milovali jsme lentilky.
0: Překvapilo, že v té první sekci si zbožňoval suché, protože děti mají rádi jako buď tu čokoládu, nebo
1: a tam byla čokoláda, no.
0: No a lentilky, tak to
1: naprosto. Hele, a vanilkové rohlíčky. Mm-hmm. To nikdo v životě ještě nikdy nepřekonal.
0: To je zvláštní, jenom připomínám, my si budeme dělat příští týden vánoční speciál, ale že nikdo jako neřekl vlastně jako dobroty z Vánoc.
1: Z Vánoc, že? No,
0: cukroví,
1: no, tak to
0: rohlíčky.
1: Je to nejlepší, co může být. To, kam se hrabou nějaké věnečky, lentilky a takové věc.
0: A nebo v rámci pečení samotného to syrové těsto, že jo? Tak to vždycky
1: tím prstíčkem, jo.
0: Takže máte to sladký bonus Alešem, jednak třetí slovíčko v rámci megaléta, no a jednak samozřejmě další příspěvky Facebook, WhatsApp, máš tam toho hodně a já předávám
1: Díky.
0: Slovo. Krásnou směnu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: Vážná nehoda nás teď potrápí na trase z Bruntálu do Opavy. Za Bruntálem boural motorkář. Problémy jsou taky na Mariánskohorské ulici v centru Ostravy. Ve směru do města tady se můžou tvořit kolony.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko zítra odpoledne zasáhnou bouřky. Ostravská fakultní nemocnice má nový parkovací dům. Fotbalový záložník Vorlický přestoupil ze Slavie do Slovácka. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko opět potrápí silné bouřky. Meteorologové vydávají varování na páteční odpoledne. Zasáhnout mají celou republiku. Podle televize LTV Plus nás potrápí až do noci na sobotu. Doprovodí je silný vítr a přívalové srážky.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Lidé se budou moct objednat přes webové stránky. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy.
0: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. 24letý hráč podepsal s celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Vorlický má dosud v první lize na kontě pouhých 12 utkání. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, objevit se můžou taky silnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: čim? Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Které milujete. Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak máme lehce po 12. hodině, žaludky už začínají vydávat takové ty zvuky, znáte to, připomínají takový startující traktor. No a kolegové už nenápadně pokukují po hodinách, kdy bude oběd. Je to taky takhle u vás? Tak třeba nebudete muset vařit ani objednávat, protože za pár minut odstartuje naše obědovka Rádia Čas, ve které rozdáme obědy přímo do vaší firmy. Hlídejte si zvolnění. Od Aleše Škubala dobrou chuť ke všemu, co děláte, i k tomu obědu, třeba hity, které milujete. Prostě si to s námi užívejte. Léto, prázdniny, Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: No, lehce po 12. čas, kdy produktivita většiny zaměstnanců klesá úměrně k tomu, jak roste hlad, co si budeme. Jestli už přemýšlíte, co dneska skončí na talíři, tak ještě třeba nic neobjednávejte, máme pro vás obědovku, díky které samozřejmě může dorazit oběd rovnou k vám do práce. Na telefonu na druhé straně by dneska měl být Michal, tak já mám telefonní číslo a jdu to zkusit, jestli se dovolám. Takže 7, 4, 100 a ještě 240. Tak. Takže předpoklad, že se dovolám, ano. Na Michala bude, aby převzal obědovku pro svou firmu. Tak prozatím, haló?
1: Haló.
0: Haló. Rádio Čas, Aleš Šklubal, obědovka. Mluvím s Michalem.
1: Ano.
0: Michale, já vás zdravím, vy jste zaregistroval svou firmu do obědovky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Takže já volám, vybrali jsme, možná to byla rychlost, nevím, kdy jste zaregistroval firmu, ale každopádně otázka zní, dáte si s rádiem čas pizzu se svými kolegy?
1: Velice rádi.
0: Velice rádi. Co teďka momentálně děláte? Chystali jste se třeba na oběd, nebo já nevím, fofry v práci?
1: Jsme po obědku, sedíme v cukrárně, akorát si dáváme wow. Zmrzlinku.
0: Wow, tak to teda jo, to teda tleskám. To je práce, jak má být, jo. Takže pizza zůstane, předpokládám, třeba na pátek, že jo?
1: Přesně tak.
0: Ale Michale, aby zůstala na pátek, nějaký důkaz, že ladíte rádio čas?
1: Tak dneska ráno jste probírali to sladké jídlo z dětství.
0: Wow, ano, jasně, na první dobrou, to mám nejradši. Co to bylo u vás?
1: U mě asi, no, od hryba, kokina.
0: Jo, já jsem vzpomínal už nějaké, já nevím, lentilky, to jste zažil, vlastně je to furt na pultu, že jo?
1: No.
0: Jo, jasně, jo. Tak jo, Michale, já přeju dobrou chuť, nejen vám, ale vašim kolegům, posílám poukaz na vaši mailovou adresu na pizzu, užijte si to a děkujeme, že ladíte rádio čas, mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Děkujeme, naschle.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: před chviličkou jsem servíroval obědy do vaší firmy a za chviličku to bude opět vonět obědem. Pozvu na oběd s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou. Ale teď je na chviličku do našeho dobrého rána. Hrálo se Víš, nevíš, takže zkuste s Lenkou, Radimem, Honzovi, Martinem. No, dneska bylo ve studiu doslova do písmene nabito.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni. Na jižní Moravě může být až 32 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš? Nevíš?
4: Prosím pěkně, v roce 1873 Bedřich Smetana začal komponovat novou operu. Ta opera má v názvu číslovku a taky ženu, které zemřel manžel.
5: Máme Aha. možnosti?
6: A nemá tam devítku?
4: Ta opera má v názvu číslovku
5: ano.
4: a ženu, které zemřel manžel.
5: To bude něco vdova, nějaká vdova, ale jaká vdova? Není poradí.
6: Čertovaná? Ne.
4: Děcka!
6: Vdova! Jako,
4: číslovku.
6: Devět.
4: Devět vdov? Slyšela z někdy dvě? Nechceš ubrat trošku?
6: Já mám devátou, jsem první.
5: Druhá vdova, nebo první vdova. Druhá vdova. Třetí vdova?
4: A klasicky, no má někdo co?
6: Kdo co vdova dětská. Třetí?
5: Kdo co, jak to myslí, jako?
4: Dvě vdovy.
5: Druhý, třetí pát?
4: Dvě vdovy.
6: Jo, jasně.
5: Jo, takhle, ten množné číslo. Aha.
6: Ano, počkej, já vám to uznám. Já mám v rukou totiž teďka zvuky. Ne, ano, šeptali si dvě vdovy, že jo, za čertovou stěnou, že je to tak, že jo?
5: Ale s tím čertem si byla blízko, no takže jo. Dobrý. Jo.
4: V roce 1661 byla vydána první bankovka na území Evropy, takže už v 17. století. V které zemi? Tak asi Indicie, že jo?
6: Jo.
4: V které zemi to bylo? Té zemi se říká Království ostrovů. Evropská země. A má jich dokonce, já jsem to nechápal, přes 267 tisíc.
5: Já si myslím, že Velká Británie nebo Spojené království.
4: I hlavní město je dokonce rozloženo na několik ostrovů. Aha, jinak o Vánocích tam rádi sledují pro změnu příběhy Kačera Donalda.
5: Kačerově, Henrik.
4: Hlavní město je Stockholm a pochází od tamtud ABBA nebo Roxette.
5: Finsko.
4: Co?
5: O Švédsku. Švédsko je ABBA, jo, Švédsko.
6: Švédsko.
5: Jsem vás zkoušel.
4: Náš rejža, který žije ve Finsku, teď zaplesal, ale bolestí spíš, tak.
6: Ale Švédsko.
4: Jo. Martin je v Finsku.
6: Já, podívej, jak jsem hodná, já jsem mu uznala i Finsko, i Švédsko.
5: To je vedle sebe.
4: Já bych dneska bral všechno, jenom ty zvuky, ty. Nesedí.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: To je malování vzdušných zámků. Malování.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiočase s vámi a také hity, které milujete všude kolem vás, tak si to užívejme společně. Jinak léto je v plném proudu, prázdninový let si můžete udělat nejenom k vodě, ale zábava vás čeká také v Havířově. S primátorkou města Ivetou Kočí-Palkovskou si teď bude povídat kolegyně Marcela Fabiánová.
1: Rádiočas. Rádiočas. Opět s primátorkou.
2: Krásné odpoledne, vítám opět primátorku Havířova paní Ivetu Kočí-Palkovskou.
3: Dobrý den i vám.
2: Dnes jsem si přišla pro radu. Léto a prázdniny jsou v plném proudu a tak mě napadlo, že si do Havířova vyrazíme společně s rodinou nebo přáteli za zábavou. A teď je to na vás. Co byste mi doporučila?
3: No tak to je zajímavá otázka. Místní lidé si často myslí, že ve volných dnech musí za zábavou cestovat někam jinam daleko a přitom si ani neuvědomují často, kolik zajímavých míst máme právě přímo tady u nás v Havířově.
2: Tak na koupaliště jste mě už lákala minule. Co město Havířov nabízí, když není počasí, třeba na to koupání?
3: Tak odpověď na vaši otázku by byla hodně dlouhá. Každý si může vybrat z mnoha možností. Půjčit si třeba elektrokolo, zajet si na výšku na koni, zahrát si tenis nebo třeba bowling.
2: Tak to zní zajímavě, ale co když je nás více a každý si chce užít něco jiného?
3: Tak moc hezkou zábavu pro celé rodiny i party přátel nabízí areál golfového hřiště, který prošel před pár lety, myslím si, povedenou modernizací. Teď nabízí kromě opraveného golfu taky workoutové a parkourové hřiště, zemní trampolíny nebo dětskou 20-metrovou lanovou dráhu.
2: Takže i s dětmi se můžeme bavit, ale co když začne pršet?
3: Tak spoustu sportovišť máme pod střechou, ale pokud sebou zrovna nemáte sportovní vybavení, navrhuji navštívit expozici Historie psaná uhlím. Havířov je přece jenom hornické město a tato expozice není zatím tak známá, ale všichni, kdo ji navštíví, tak opravdu odcházejí plní dojmů a zážitků.
2: Expozice psaná uhlím, tak to bych si tipovala, že to bude něco o historii města. Je to tak?
3: Tak je to takové vlastně malé muzeum, které představuje historii Havířova od poloviny minulého tisíciletí, kdy se tady začaly stěhovat tisíce lidí za prací. Nejkrásnější je hornická část expozice, ve které návštěvníci obdivují důlní lampy nebo vybavení baňského záchranáře, fotí se v hornických uniformách. Prostě to krásně navozuje historickou atmosféru hornického Havířova. A samozřejmě jsou tam i mapy a fotografie, jak se v té době žilo a jak to město vůbec kdysi vypadalo.
2: Tak díky za tip, určitě se tam vypravíme.
3: Užijte si to všechno a všem posluchačům přeji dobrou chuť.
2: Dnes byla naším hostem primátorka Havířova paní Iveta Kočí-Palkovská. Děkujeme.
1: Rádio Čas. Opět s primátorkou.
4: Léto patří zážitkům a na Rádio Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festival.

0: po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Tak opět hezké letní odpoledne s Rádiem Čas, je s vámi také Aleš Šklubal, přeju pohodový čtvrtek. Pokud s námi hrajete megaléto, tak to třetí slovo do věty megaléta povím už za pár minut. Určitě si to vychytejte, protože dnes na tom konci ve finále opět skvělá akce, na kterou se podíváte, na kterou půjdete s Rádiem Čas. Teď ale nejnovější zprávy a kolega Honza Gabelčík bude 13.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vážná nehoda se stala v Opavě. V ulici Ratibořské se srazila dvě osobní auta. Na Opavsku si musíme dávat pozor taky u obce Píšť. Ve stoupání na Chuchelnou srazil motorkář zvěř. Nehoda se řeší taky na trase Český Těšín Frýdek Místek. Ve stoupání nad Frýdkem stojí nabourané auto a problémy jsou taky u Bruntálu na výjezdu na Opavu. Tady boural motorkář, i tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Případů lymské boreliozy dál přibývá. Kvalita vody ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Jede se 12. etapa cyklistické Tour de France. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí zdravotníci zaznamenali 5320 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou klíšťata mnohem víc infikovaná než v přírodě.
1: Morava aktuálně.
0: Školky ve Slezské Ostravě čeká sloučení. Pro rodiče, děti a zaměstnance se tím nic nezmění. Více nám řekla mluvčí obvodu Sandra Štrejlová.
2: Reagujeme na změnu legislativy, která nastavuje nová pravidla pro fungování školských organizací. Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
0: Obvod změnu chystal několik měsíců. Od ledna příštího roku se sloučí 4 mateřské školy do 2. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Mírně zhoršené vlastnosti pak aktuálně hlásí Pahrbek, Luhačovice, Všemina, Bystřička a taky Nový Hrozenkov.
1: Rádio Čas, sport.
0: Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France je nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton na bezmála 180 kilometrech projíždí přes 3 vrchařské prémie. V čele průběžné klasifikace zůstává Tadej Pogačar. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháníkami a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 32 stupňů. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý, kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio.
4: Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: minutky po 13. se hlásíme jako vaši parťáci, tady Aleš Uškloval a Rádio Čas. Naše téma je dneska rozmlsané a za chvilečku s vámi zaspomínám na sladkosti z dětství. No a připomenu třetí slovo do věty megaléta. No a i ty, které milujete, ke všemu, co děláte, ať baví. Jsem rád, že jste s námi, tak zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Dnešním téma na rádiu čas tak trošku mlsáme a zaspomínám s vámi i já, zeptám se na ty pamlsky, které jsme prostě milovali jako děti, které jsme chodili krást s babičkám a které se prostě před námi neschovaly. Prostě jsme je vycítili, vyhrabali a snědli a milovali jsme. Tak Jarka třeba píše, za mého mládí jsme chodili do cukrárny na mídelka, byly růžové, zelené, modré a malá eskima bez špejle. Stály pozor 30 a 50 haléřů. Tak kdybych to dneska přepočítal, tak to byly, já nevím, 3 koruny a 5 korun. No, to už asi ne, že? To už bychom takový nanuk dneska nekoupili. Helena píše, my hlasujeme pro Margot, ale musí mít ten původní zeleno-žlutý obal. Jo, a soudružky učitelky dostávaly na konci roku višně v čokoládě. Miluju višně v čokoládě. Super čokoláda. Eva se přidala a píše, já bych vrátila želé, hašlerky, vanky, bohemia chips, tu jarní cibulku, hovězí, kuře. Pamatuju UFO z jedlého papíru naplněné šuměnkou, potom lipo, lízátko v umělém kornoutku s kyselým práškem a poslední zmíněné jsou ještě k dostání. Pěkný den, pěkné mlsání pře Eva. Evo, moc děkujeme za tuhletu vzpomínku. Já si vzpomínám, že my jsme jako kluci, když jsme šli ze školy, tak jsme měli vždycky, já nevím, kolik to stálo, nějakou tu kačku připravenou a chodili jsme na vytacit. A měli jsme úplně červené a žluté ruce podle toho, co, jaký jsme si ten citronový nebo pomerančový koupili. Ale prostě to byla taková, to už prostě muselo být. Prostě jdeme ze školy, jdeme na vytacit a potom až opět a všechno ostatní. Tak vzpomínejte s námi, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište, já přidám hity, které milujete z Rádia Čas, prostě ať nás to baví.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi.

0: Hezky a romanticky na rádiu čas ladíte hity, které milujete. Ano, máme tady čtvrtek, to znamená, že dneska večer na rádiu čas ženy v čase Lenka Líšková a Eva Rigler. Dneska 100% letně, protože téma pořadu jsou letní šaty. Tak a teďka to podtéma, jaké letní šaty jsou trendy, jaké barvy frčí, jaký materiál zvolit a tak dál a tak dál. Více tady po 18. hodině na rádiu čas pořadu ženy v čase. Za chviličku třetí slovo do věty megaléta, no a muzika to jistí, hrajeme dál hity, které milujete.
1: Rádio čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek

Ano, pokud s námi hrajete Megaléto, určitě zase Celté rádio, nebo blíž ucho k rádiu, protože přidám třetí slovo do naší věty, která je velmi důležitá pro finále, protože můžete získat další báječné lístky a podívat se na báječnou akci s rádiem Čas. Tak tím slovem je rozdává.

0: Tohle se určitě bude hodit. Připomenu i další dvě slova. První slovo je rádio. Druhé slovo čas. Třetí slovo rozdává. Takže víte tři slova. A to další slovo dneska odpoledne, taktéž v finále. No a když zobnete ty lístky, tedy dovoláte se do studia, když přijde výzva do toho finále, tak berete Retro Dance Party. Lístky na Retro Dance Party. Je to do Prahy, Auto Univerzum. No a bude tady muzika, na kterou se nezapomíná a určitě to tady bude vonět zážitky a hlavně interprety a skupinami, které byly slavné v 80. 90. letech. A prostě na to se nezapomíná. Takže opět skvělý hudební zážitek může být na vašem kontě. Ještě jednou tři slova do Megavěty Rádia Čas. Rádio Čas rozdává. Čtvrté odpoledne vychytejte si taktéž finále. Držím palce.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Zatajit výhru se nevyplatí. Jeden takový příběh ze života, za chvilečko prostě, manželka nikdy nespí. Ani naše redakce nikdy nespí. Tak s Honzou Gabelčíkem teď nejnovější zprávy a hezké odpoledne od Aleše Šklobala bude 14.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Vážná nehoda se řeší v Opavě. Na ulici Ratibořské se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v Ostravě. V ulici Horní stojí odstavené osobní auto. S komplikacemi musíme počítat i na dálnici D48. Ve stoupání nad Českým Těšínem ve směru na Frýdek Místek. I tady je porouchané vozidlo. A nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Piva se pije čím dál méně. Opava dokončila opravu Anenské ulice. Fotbalisté Baníku Ostrava zveřejnili letní posilu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Potřeba piva v Česku klesá. Největší tuzemská sladařská firma loni vykázala o 2/5 nižší zisk než o rok dříve. V posledních letech navíc roste obliba nealkoholického piva a ochucených nápojů. Na jejich výrobu se spotřebuje méně sladu.
10: Morava aktuálně.
9: V Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
11: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat v nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určeno právě pro vás.
10: Rádio Čas, sport.
9: Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Zítřek bude polojasný až oblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky silnější bouřky a nejvyšší teploty se zítra u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3 minut.
13: Jo, pojď, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
14: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Radio.
13: Já ti nestačím.
12: To máte u mě.
14: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Tak si představte, vyhrajete obrovské peníze a abyste neskazili penězi rodinu, tak peníze zatajíte a začnou se dít takové zajímavé věci. Jaké a co dotyčnému zatajení přineslo, víte za chviličku. Ale teď muzika z Rádia Časy, ty, které milujete, a k tomu hezké letní odpoledne. Je s vámi Aleš Šklubal.

0: se bavit.
1: Léto a prázdniny chystají báječné akce a tak jeden tip ode mě. Já pozvu do Muzea Šipka Štramberg a je to na výstavu s názvem Poklady, které nezmizely. Uvidíte artefakty, které byly nalezeny ve Štramberku a okolí v posledních letech. No a předměty jsou zajímavé tím, že byly nalezeny často náhodně veřejností. Takže pokud zajdete, přeju skvělé prázdninové zážitky. A všude kolem vás, ať platí hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400. 300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
7: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
8: Přijeďte třeba na víkend.
7: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Rádio Čas.
9: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: No já mám takový pocit, že u nás tady ve studiu se už potí i klimatizace. Venku opět, no, sluníčko hraje to své sluneční reggae a pokud to dneska otočíte někam k vodě, tak skvělé osvěžení. Jinak stále platí po celý den, že jo, nezapomínejme na pitný režim, protože v opačném případě, že jo, známe to, hlava bolí. Tak Rádio Čas, váš čtvrteční parťák, představte si, že jeden výherce pohádkově vysoké výhry zatajil vyhrané peníze manželce. Pak se začaly dít věci. Příběh, který baví sociální sítě za chviličku. A muzika klidně hned, hrajeme hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: 28 do 32 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia.
1: Ty, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

A tahle z Rádia Čas je rovnou ze života. Jeden vypočítavý Číňan zatajil výhru v loterii před manželkou. Ale jak už to v životě chodí, tak pravda vyplynula na povrch a ženuška se dozvěděla, že její muž si přišel v přepočtu na 270 milionů korun. Ono je zajímavé, že své bývalé ženě pomohl finančně, své sestře koupil byt, no a na svou ženu nějak zapomněl. Ta ho žalovala, požádala o rozvod a soudy měla na své straně a vysoudila přátele víc jak polovinu výhry. V Číně není o podobné příběhy nouze, protože hned se tady píše také, že loni na podzim jiný muž zatajil výhru přepočtu stovek milionů korun před svou ženou a dětmi. Ono důvodem, jak uvedl potom u soudu, byla obava, že by peníze zkazily charakter, tedy rodinu. Prostě se držel hesla, peníze kazí charakter. A jak se říká, kázal vodu, sám pil víno. No ale nakonec zůstal u té vody. Tak jo, tak přeju hezký den, letní den, hezké prázdniny s Rádiem Čas a dál muzika, která vás baví. To jsou hity, které milujete.

0: kolečka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Letí to pomalečku končí, pracovní směny, alespoň ty ranní, a pokud si to namíříte k vodě, tak samozřejmě skvělé osvěžení a klidně si nás přibalte. Jsme Rádio Čas, teď mám pro vás aktuální zprávy s Honzou Gavelčíkem a už za chviličku s vámi bude kolegyně Terka Puferka. Bude 15.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas.
1: Vážná nehoda se stala v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Budovatelské. Osobní auto srazilo motorkáře a nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Za benzín a naftu si zítra připlatíme. Kvalita vody ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Jede se 12. etapa cyklistické Tour de France. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 1,40 korun a 18 haléřů za litr. U benzínu stoupne o 63 haléřů na 2,40 korun a 4,80 haléřů za litr. Ministerstvo financí ale bude maximální ceny určovat už jenom do konce tohoto týdne.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Pokračuje mluvčí radnice Gabriela Pokorná.
2: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče z kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bez bariér Ostravsko.
1: Lidé tak můžou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Mírně zhoršené vlastnosti pak aktuálně hlásí Pahrbek, Luhačovice, Všemina, Bystřička a taky Nový Hrozenkov.
0: Rádio Čas, sport.
1: Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France je nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton na bezmála 180 kilometrech projíždí přes tři vrchařské prémie. V čele průběžné klasifikace zůstává Tadej Pogačar. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami, místy bouřkami a s teplotami do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Rádio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio,
4: já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přátelé, posloucháte Rádio Čas a dohrávají nám právě Depešáci Enjoy the Silence. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a doufám, že si užíváte pohodový den. Někteří možná dnes míří na Colors of Ostrava, protože léto je v plném proudu a to znamená samozřejmě spoustu festivalů, spoustu různých večírků, párty, výletů, událostí, dovolených. Zkrátka a dobře, je to období radosti. No a abychom k té radosti taky trošku přispěli, tak samozřejmě i dneska budeme soutěžit v rámci našeho megaléta Rádia Čas a opět pro vás máme skvělé ceny. Jaké to jsou, to si prozradíme za moment, no ale vy určitě buďte v pozoru, protože během tohoto vysílání samozřejmě oznámím to poslední slůvko naší čtyřslovné věty, no a potom už jenom budete čekat na jingle a ten, kdo zavolá jako první a řekne mi celou větu, tak vyhraje krásnou cenu. Určitě i nadále zůstaňte tedy s námi na vlnách Rádia Čas, no a já už tady přidávám písničky, jako je třeba Ram Pam Pam od Minelli, anebo ikonická píseň, která nejvíce proflákla skupinu Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Čas. Radio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čazno a jak jsem slíbila, my se společně pojďme podívat na to, jaké je poslední slůvko naší čtyřdílné věty, kterou tady dneska opakujeme od rána. No a poslední slovíčko do sbírky je radost. Takže kdo z vás poslouchal, tak teď už jenom vyčkejte na jingle, protože když se mi ozvete po zaznění jingle jako první a řeknete mi správně tuhle čtyřslovnou větu, tak vyhráváte tentokrát nádhernou cenu, což jsou dvě vstupenky na Retro Dance Party, což proběhne v O2 Univerzum, konkrétně 20.11. A představte si, že se jedná o největší evropskou retro party světových a českých hitů od 70. let po milénium a věřím, že to bude opravdu jako legendární zážitek. Zároveň tam bude i soutěž o nejlepší dobový oblek, takže milovníci masek myslím, že si přijdou na své. Držím palce a ještě jednou připomínám, poslední slovíčko je radost. A teď jenom dát dohromady ty zbylé tři, které jsme tady dneska opakovali a je to vaše. Jen vyčkejte na jingle.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my už tady máme opět soutěž s naším megalétem a to znamená, že se bude hrát o krásné ceny. Dnes konkrétně do vstupenky na retro party, která bude probíhat v pražském O2 Univerzum. No a ten první, kdo se mi dovolal, je Jirka. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Odkud nám voláš, Jirko?
2: Olomouc.
1: Super, tak zdravíme do Olomouce a nás bude samozřejmě zajímat důležitá věc. Zdali si dneska poslouchal Rádio Čas?
2: Ano.
1: Výborně. A myslíš si, že znáš správně tu danou větu?
2: Doufám.
1: Tak držíme palce a pojďme na to.
2: Rádio Čas rozdává radost.
1: Je to přesně tak. Výborně, velká gratulace. No a já mám rovnou kontrolní otázku. Máš nějaký svůj oblíbený retro hit?
2: No, Snap, Masterboy. No, jakože kapely, ty devadesátkovi.
1: Tak ty tam mají být zahrnuté taky, takže já věřím, že zrovna tyhle písničky se ozvou. Už víš, koho vezmeš sebou?
2: No, ještě nevím.
1: Tak to dobře promyslí.
2: Ano.
1: Užíváš léto?
2: Pracovně.
1: Pracovně. Tak to máme zatím. Podobně, ale tak i to je fajn. Nějaká dovolená se chystá?
2: Zatím ještě ne.
1: Tak když tak něco naplánuj, minimálně ten koncert si užiješ, to je sice až v listopadu, ale věřím, že to bude super.
2: Jo, jo.
1: Tak jo, tak se měj hezky.
2: Taky, ahoj.
1: No a my budeme soutěžit samozřejmě zase zítra, protože těch cen tady pro vás máme obrovské množství a zítra prozradím, že budeme hrát zase o dva vstupy na Helena Forever, takže věřím, že i to bude legendární zážitek a vy jenom musíte velmi dobře poslouchat naše vysílání, protože v každé té sekci dopoledne, ráno, odpoledne, večer se ozve jedno z těch čtyř slov, no a dohromady poskládáte větu, která je pro vás právě tím vysněným způsobem, jak získat vstupenky na tyhle krásné akce.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Pátek

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, dáme si jednu pozitivní zprávu. Dalo by se říct ze světa zvířat, je to pozitivní zpráva pro jednu konkrétní lvici jménem Elza, která byla zabavena před časem Carlosu Vémolovi, který se o ní staral velmi špatně, především skrze to, že jí nechal odstranit drápy, což je samozřejmě pro lva velice špatné a celkově já se přiznám, že nerozumím třeba té potřebě mít takové divoké zvíře doma, ale to už nechme stranou. Důležité je, že aktuálně už nemusí být v karanténě a dostala se do venkovního výběhu, konkrétně v liberecké zoologické zahradě. Je tam o ní opravdu dobře postaráno. Co jsem se dívala na nějaké fotky, tak vypadá spokojeně v rámci možností a věříme, že už se jí díky tomu opravdu bude dařit a bude spokojená. Asi si prošla docela peklem, takže doufejme, že teď už bude všechno fajn. No a klidně se na ní můžete zajít podívat právě do liberecké zoologické zahrady.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a my už tady máme 1:15, což znamená, že za malou chvíli tady Honza Gavelčík pro vás bude mít zprávy ze světa i z domova a dáme si také čerstvé informace ze silnic. No a hned po tom, co proběhnou zprávy, tak si určitě rozebereme dnešní téma, které máme na našem Facebooku, které zní, jaké sladkosti jste měli v dětství nejraději. Mně napadá spousta variant v komentářích, že ještě mnohem více, takže určitě pište a pak se na to mrkneme.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trek.

0: komplikacemi musíme počítat v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Budovatelské. Osobní auto srazilo motorkáře. Vážná nehoda se řeší taky v Šumperku na Masarykově náměstí. I tady se srazil motorkář s osobním autem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Kroměříži na ulici 1. máje. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Hanácké. I tady bourala dvě osobní auta. A problémy jsou taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Hnojník bourala dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko zítra odpoledne potrápí bouřky. V Přerově se dočkáme chytrých zastávek. Basketbalisty čeká souboj s Belgií a Norskem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko opět potrápí silné bouřky. Meteorologové vydávají varování na zítřejší odpoledne. Zasáhnout mají celou republiku. Podle televize LTV Plus nás potrápí až do noci na sobotu. Doprovodí je silný vítr a přívalové srážky.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy.
0: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 32. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mamky.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Radio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Posloucháte Rádio Časno a jak jsem slíbila, my se společně podíváme na to, jak odpovídáte v komentářích na dnešní téma, kterým je, jaká byla vaše nejoblíbenější sladkost v dětství. Já musím říct, že mě určitě nejvíce vždycky chutnalo Kinder Bueno, ne že bych ho teda teďkom v dospělosti jedla, snažím se ho nejíst, ale jako dítě jsem si na tom ujíždila. Vidím, že třeba Silva tady píše ledové čokolády s medvídkem v krabičce a rašídová nugeta. To vůbec nevím, co je s medvídkem v krabičce, ale hned mi to připomnělo, že další oblíbenost Kinder vajíčko, to je prostě klasika, kdo by to nemiloval, nebo ještě Kinder Joy, to bylo možná ještě lepší. Pak tady máme například Dagmar, která píše griliášové vlnky a koko, to dnešní už není ono. Je to možné, že už to není tak poctivé? Pak třeba Markéta píše pendrek, dřeň v papíru, Pedro žvíkačka, jovo. Jo, to jsou přesně takové ty věci, co jsme si chodili kupovat například do bufetu ve škole, že ano. No a v neposlední řadě tady máme například Veronika, která píše Nanuk Bertík. Musím říct, že jsem si úplně tak jako hodila krásné nostalgické okýnko, když jsem si vaše komentáře pročítala, protože dneska je to tam opravdu pestré. A pokud vy jste nám ještě nenapsali, tak určitě dejte vědět, co byla ta vaše nejoblíbenější sladkost. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Radio Čiasno a podíváme se na něco z našeho regionu, protože přátelé, představte si, že Karviná se rozhodla, že by se ráda zařadila také mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. A pozor, nebudou ledajaké, ale půjde o originální karvinské oplatky vyráběné v různých příchutích a tvarech. Já už jsem se dívala na návrh, můžete taky když tak mrknout na internet. Vypadají velice hezky, uprostřed je takové krásné srdce s mřížkou a okolo jsou lipové květy, takže za mě úplně perfektní. A myslím si, že by to mohlo přitáhnout velké množství dalších různých návštěvníků, protože přece jenom ten lázeňský průmysl tam funguje dobře. A když se k tomu třeba přidá ještě více kulturního programu, tak já si myslím, že Karviná má velmi dobře našlápnuto.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
6: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
5: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
10: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Ladíte Radio Čazna, přátelé, léto je v plném proudu, což znamená, že k tomu se pojí i jedna velmi oblíbená aktivita, a to je chození do letního kina, užít si pod širým nebem nějaký super film, promítání. No a vemte si, že v České republice aktuálně letní kina zažívají vyloženě renesanci, protože jich máme přes 580 a to je opravdu jako krásné číslo. Přičemž to promítání pod širým nebem je opravdu na mnoha a mnoha různých místech. Díky tomu si můžete užít, že posloucháte i cvrčky, můžete si dát třeba deku, udělat si tam u toho piknik, zkrátka a dobře, má to obrovskou atmosféru. Takže klidně mi napište, jestli rádi chodíte do letního kina. Já jako ne, že bych na to měla úplně mnoho času, ale když se nějaký najde, tak každoročně alespoň na jeden film zajdu, protože tu atmosféru miluju, a ještě když je to takový ten podvečer, vlahý letní večer, no tak to už je úplně značka ideál. Co myslíte?
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Posloucháte Radio Čas, to byl Ed Sheeran a já vždycky, když slyším nějakou z jeho písní, tak si vzpomenu na to, jaký je jeho příběh, že on vlastně kdysi býval dokonce bezdomovcem, původně tak jako bydlel po různých kamarádech a nakonec opravdu nějakou dobu žil vyloženě na ulici, brnkal si tam na kytaru, no a když si to vezmete, kam se nakonec dostal, jakože vyprodává ty největší haly celého světa, patří mezi nejoblíbenější světové interprety, já si myslím, že to je nádherný, motivační a inspirační příběh o tom, že nehledě na to, na jaké dno se dostanete, vždycky se člověk může odrazit a občas může vystoupat až k takovým výšinám, že by to sám nikdy nečekal. Navíc, co si budem, o to víc ty jeho písničky mají potom takovou tu správnou duši a všichni se s ním dokáží krásně stotožnit. Mimochodem o Edovi je taky zajímavé, že on je velký introvert a přesto je schopen vystupovat v těch největších halách světa a je to z toho důvodu, že se vždycky dokáže nějakým způsobem naladit prostě na to publikum a mají se svými fanoušky opravdu jako velmi krásný a takový jako příjemný vztah. On si jich velice váží, protože si právě uvědomuje tu druhou stránku života, kdy se mu nedařilo. Zkrátka dobře, krásný a inspirativní příběh. Nebudu to dále okecávat. Míříme za další muzikou a mám tady pro vás například Kristýna Prioltáry anebo také Irenkara Flashdance What a Feeling.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Myslím si, že tahle písnička od Floridy je opravdu přesně ten typ, který v sobě má ten letní vibe. A je jedno, že ji slyšíme po 358. Pořád nás to každoročně baví. Posloucháte Rádio Čas, no a my už máme téměř 17 hodin a to znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Honza Gavelčík. No a samozřejmě pokračujeme v naší jízdě dál.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Radio Čas. Radio Čas. Opatrní, teď musíme být v Šumperku. Na Masarykově náměstí osobní auto srazilo motorkáře, na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké. Dále se zdržíme taky ve Starém městě na Uhersko-Hradišťskou v ulici Zerzavice. Tady bouralo nákladní auto s osobním. No a pozor si musíme dávat taky v Brně v ulici Veslařské. Tady se srazila dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Za benzín a naftu si zítra připlatíme. Městských bytů je na Jižní Moravě čím dál víc. Fotbalisté Baníku Ostrava zveřejnili letní posilu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 1,40 korun a 18 haléřů za liter. U benzínu stoupne o 63 haléřů na 2,40 korun a 84 haléřů za liter. Ministerstvo financí ale bude maximální ceny určovat už jenom do konce tohoto týdne.
1: Morava aktuálně.
0: Školky ve Slezské Ostravě čeká sloučení. Pro rodiče, děti a zaměstnance se tím nic nezmění. Více nám řekla mluvčí obvodu Sandra Štrejlová.
2: Reagujeme na změnu legislativy, která nastavuje nová pravidla pro fungování školských organizací. Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
0: Obvod změnu připravoval několik měsíců. Od ledna příštího roku se sloučí 4 mateřské školy do 2. Na Jižní Moravě přibývá městských bytů. Například v Brně jich za poslední 4 roky vzniklo přes 100. Další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě.
1: Rádio Čas, sport.
0: Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami, místy silnějšími bouřkami a s teplotami do 32 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, ne? Tak si byl asi rekordman.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a to byla vítězka první české superstar Aneta Langerová se svým nádherným hlasem a asi její úplně první písničkou, se kterou prorazila Voda živá. No ale my se pojďme podívat teďkom na jednu opravdu velmi profláklou akci, která prorazila také podle mě už prvním konáním, a já mám na mysli samozřejmě mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, který se odehraje pochopitelně i letos, a bude to konkrétně 21.11. v Ostrava Aréně, kde jinde. No a rozburácíme tam pořádně všechny tribuny, protože dorazí Europe v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Takže já věřím, že si pořádně splná hrdla zaspíváme. Dále tam s námi bude David Koller, Olympic, Lenny a Marpono a samozřejmě celý tým Rádia Čas. Takže máte se na co těšit. Mrkněte na lístky. Rádio Čas.

0: Tak to byla vzpomínka na film 50 odstínů šedí. Vy posloucháte Radio Čas, no a pojďme se teď podívat na něco, co minimálně v mém světě k letu neodmyslitelně patří, a to je sledování všemožných turistických značek na trasách, protože my Češi jsme v tomto absolutně výjimeční, a protože pro nás, většinu z nás, je to úplně normální, že prostě když jdete někam do lesa, tak málo kdy zabloudíte, protože všude na stromech a na sloupech i na skalách vás vede barevná pásová značka, ty dva bílé pruhy, mezi nimi červený, modrý, zelený nebo žlutý, a je to pro nás natolik samozřejmé, až nám nedochází, že je to neuvěřitelně výjimečné, a tenhle systém ve světě nemá obdoby a kupuje si ho od nás postupně více a více zemí. Čísla za rok 2025 ukazuje, že české značkaře velmi dlouho nikdo nemá šanci dohnat, protože když změřili vlastně veškeré trasy, tak se zjistilo, že je to 44 tisíc kilometrů a nějaké drobné k tomu, což je teda mimochodem délka, kterou byste obtočili zeměkouli více než jednou, což je teda úžasné. A já musím říct, že sama jsem velice ráda, protože třeba můj orientační smysl je vyloženě na bodě mrazu, já se umím orientovat maximálně tak na pódiu, a kdybych chodila do lesa a nahory, jakože tam chodím velmi často a nebylo tam to značení, tak by to se mnou asi dopadlo hodně špatně. Díky tomu se nestratím a myslím si, že tak to má mnoho a mnoho z nás. Takže když k tomu ještě počteme, jak šíleně máme rozrostlý systém značení cyklotras nebo lyžařských tras, tak si můžeme opravdu hrdě poklepat po ramínku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Pátek.

0: Posloucháte Radio Čas a já doufám, že si užíváte pohodový den. No a samozřejmě bych ráda připomněla, že i zítra budeme soutěžit s naším mega létem Radia Čas, protože tady pro vás máme spoustu skvělých cen. Lístků, o které hrajeme, jsou hromady a hromady. Dneska už jsme měli jednoho vítěze, konkrétně Jirku, který se přišel na dva vstupy na retroparty v O2 Univerzum. No a zítra se opět bude hrát, zase tam budou krásné ceny, zase je o co stát, konkrétně na koncert Helena. A já připomínám, že musíte opravdu poctivě poslouchat naše vysílání, protože my prozradíme každé ze slůvek v nějaké jiné části. Ranní kolegové budou mít nějaké slůvko, dopolední, odpolední a pak večerní, tam se to všechno rozlouskne. Ten, kdo se potom ozve nejdříve na jingle, zavolá a řekne správně tuto čtyřslovnou větu, tak ten získává tady tuhle krásnou cenu. Já držím palce vám všem, protože proč si to léto nespříjemnit třeba tímto způsobem?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek oficiálně loučím. Mějte se nádherně. Těšit se na vás budu až v příštím týdnu při pátku, ale to vůbec nevadí. Užívejte zbytek krásného dne, užijte si celý víkend. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku? Pecku.
2: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
4: A opäť je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Pozor si teď musíme dávat v Šumperku na Masarykově náměstí. Osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním. A opatrní musíme být taky v Brně, v ulici Veslařské. Tady se srazila dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Případů lymské boreliozy dál přibývá. Ostravská fakultní nemocnice má nový parkovací dům. Basketbalisty čeká souboj s Belgií a Norskem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí zdravotníci zaznamenali na 5300 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou klíšťata mnohem infikovanější než v přírodě.
1: Morava aktuál.
0: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
2: Lidem v obtížné životní situaci pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat v nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určeno právě pro vás.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi před kvalifikací o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Zítřek bude polojasný až oblačný, čekají nás přeháňky, objevit se můžou taky silnější bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat do 32 stupňů. Tolik zprávy, po 18. pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mantý.
5: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
5: Posloucháte Rádio Čas a další díl Žen v čase. A my z toho máme velkou radost. Od mikrofonu vás zdraví Evča.
6: A taky Lenča.
5: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Určitě jste si všimli, že léto je v plném proudu, venku svítí sluníčko, já už jsem se přismahla u babičky a to taky díky tomu, že jsem na sobě měla letní šaty. A mimochodem právě letní šaty, to bude dnešní téma Žen v čase.
6: A já myslím, že to je téma, které bychom měli otevřít, protože k tomu létu ty šaty neodmyslitelně patří. Ačkoliv ne asi úplně každá z nás je takový ten lalinkovský typ, který chce nosit krásné barevné šatičky, ale vlastně z praktického hlediska ony jsou vzdušné, jsou pohodlné, jsou lehké a když nastanou ta tropická vedra, tak je to asi to jediné, co na těle snesem.
5: To úplně vypadá, jako bys mluvila z vlastní zkušenosti, protože já vám musím prozradit, že Evička dneska přišla právě v letní šatech a v takové růžové barvě, kterou jsem u tebe úplně nečekala, ale extrémně ti sluší.
6: Teda, děkuji moc. No, to byl asi před 3 lety takový nějaký náhlý záchvěv, že si koupím šaty v téhle barvě, ale vlastně musím říct, že je nosím moc ráda, nejsou úplně nevýrazné, takže není to o takovém tom nenápadném splynutí. Prostě musím počítat s tím, že jsem taková trošku výraznější, ale co už, ale musí na to samozřejmě být nálada, že jo.
5: A jestli více frčí třeba výrazné letní šaty, nebo co všechno nám umožňují jako ženám, tak to nám určitě řekne taky Peťa Kasalová.
7: Jestli něco k létu neodmyslitelně patří, tak jsou to plavky a šaty. A více než na to, jaké šaty jsou trendy, jaké se aktuálně nosí, bych se zaměřila na to, z jakého materiálu jsou. Protože bohužel stává se to velmi často, že letní šaty svým střihem, svojí barvou, svým vzorem opravdu připomínají letní šaty, ale svým materiálem nikoli. Takže prosím, vyhněte se šatům z umělých materiálů, jako je polyester, nylon, silon, polyamid a věnujte pozornost tomu, abyste si šaty pořídili z přírodních materiálů, jako je třeba len, bavlna, bušelín, viskóza a podobné lehké prodyšné materiály.
5: To je pravda. A já teda, pokud bych se měla rozhodnout, tak kopu za tým mušelínu, protože to je podle mě na léto úplně ten nejlepší materiál.
6: Tak já jsem tým len, plátno a bavlna.
5: A vy jste jaký tým? Napište nám klidně na náš Instagram Ženy v čase. Ženy v čase.

Super.

0: Ladíte rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. No a když se řekne ženskost, tak si myslím, že se mnohým z nás vybaví rozevláté ženské krásné šaty. Jenomže ono to tak nebylo úplně vždycky a kupodivu, šaty k ženám kdysi úplně nepatřily. Ale k tomu všemu se dostaneme. Leni, co ty a šaty?
1: Já jsem úplně překvapená, protože já jsem si myslela, že to je od nepaměti, sukně, šaty a podobně.
0: Právě že vůbec ne, protože kdysi dávno to bylo tak, že dokonce i podpatky, i šaty spíše souvisely s vrstvou a s postavením a podpatky kdysi dávno nosili muži.
1: Jako první. To vím.
0: Nikoli v ženy. A vlastně, když se podíváme i na starověký Egypt, Řím, Řecko, tak muži kdysi nosili ty dlouhé tóry a ženy teda ani ne?
1: No já se jim ani moc nedivím, protože já třeba a šaty, tak mám trošku ambivalentní vztah. Já je mám ráda, ale ne vždycky se v nich cítím úplně nejlépe. A dokonce tohle léto jsem zjistila, že jsem je vytáhla jen tak jako občas a že spíš dávám přednost takovým volným plátěným kalhotám a tílku a je mi v tom tak nějak úplně nejlíp.
0: Tak já se přiznám, že já v šatech lítám už někdy asi od května. Ale jak říkám, je to spíš to praktické hledisko, že je to vzdušné, volné, není mi v tom horko a když přijdou ta nepříjemná vedra, tak se to prostě dá zvládat lépe. Ale co se týče šatů, tak mám ještě takovou perličku. Já jako frankofil, který miluje všechno francouzské, včetně francouzských šatů, že jo?
1: Já mám třeba ráda francouzské muže a tak.
0: Samozřejmě.
1: Já zase dostanu bídu doma.
0: A taky francouzský croissant a všechno ostatní. Ano, ale, a to je hrozně zajímavé a mě samotnou to překvapilo, je to oficiálně, jo? Francouzské ženy získaly oficiální právo nosit kalhoty bez zvláštního povolení až v roce 2013.
1: Ale to není možné, teď já jsem byla ve Francii, jsem byla v Paříži před kolika lety a normálně tam pařížanky chodily v kalhotách.
0: To si ještě řeknem, ten kontext, ale ten zákon, který vlastně to jejich nošení omezoval, totiž formálně existoval od roku 1800 a více než 200 let nebyl zrušen. Jenomže samozřejmě, protože francouzsky jsou šarmantní, osobité, své a myslím si, že i tam je vlastně docela solidní kolébka feminismu, protože ty ženy jsou zkrátka osobnosti, tak si to dělali po svém. Ale teprve v roce 2013 se někdo pozastavil nad tím, že tam ten zákon stále je a že je vepsaný, i když na něj všichni už hromadně roky kašlou. A prostě oficiálně se zrušil až v roce 2013.
1: Ale já se úplně divím, jo, protože Francie, že je ta země, ve které se protestuje úplně za všechno.
0: Přesně.
1: Takže já jsem úplně viděla ty ženy v těch ulicích, jak oni protestují. Ne, už nikdy šaty, chceme kalhoty. No a vidíš to?
0: Ale mně vlastně přijde asi ten největší bizár, že tam ten zákon vůbec byl, že někdo vlastně diktoval ženám, co můžou nebo nemůžou nosit. Jestli můžou nosit kalhoty nebo kraťasy. To je vlastně úplně psycho. Já si to neumím v dnešní době představit.
1: Ale že i v dnešní době je spousta zemí, kde se určuje, co ženy můžou a nemůžou nosit.
0: No takže buďme vděčné za to, že žijeme v České republice, že se ráno můžeme rozhodnout, co si vezmeme na sebe, i když neustále máme pocit, že nemáme si co vzít, protože je nedostatek oblečení a nemáme co nosit. Ale vlastně s tou enormní mírou vděčnosti za to, že můžeme a že si můžeme vybrat, v čem chceme být.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Neboj, děvucho, to přejde. Tak já jsem se s tady tímhle setkávala snad celé své dětství a celé své dospívání. Taková krásná další legendární rada našich babiček. Leni, když jsi něco řešila v dětství nebo v pubertě, pomohla ti tahle kouzelná věta neboj, to přejde?
2: No jak kdy? Já teda, když se tím tak zamyslím, tak jak kdy? Někdy jo, když to bylo něco malého, nebo když jsem se bouchla o kredenc, tak to asi bylo celkem v pohodě. Ale ve chvíli, kdy už jsem měla nějaký jako proměnitelnější a větší problém, tak jsem z toho byla taková, jakože jsem měla pocit, že se tomu jako nepřikládá moc váha. Chápeš? Víš, jak to myslím?
1: Naprosto, naprosto to chápu. Já si myslím, že přesně ve chvíli, kdy prožíváme něco hodně silného, něco, co nás emočně zasáhlo, jasně, že třeba ve 14 máme pocit, že je konec světa úplně z drobností, ale v tu chvíli to prožíváme. Je to pro nás důležité. Nějakým způsobem nás to bolí. A to, že tady přijde někdo a řekne, ježiš, neboj, to přejde, tak je takové znehodnocování těch pocitů a těch prožitků, že mě vlastně někdo nebere vážně, že tady jako není nikdo, kdo by pochopil, hele, tohle mě fakt v tuhle chvíli bolí, tohle mě fakt v tuhle chvíli trápí. A přijde a řekne, to přejde.
2: Ale hlavně jde o to, že my to třeba víme na nějaké úrovni, že to tak je.
1: Mm-hmm.
2: Na druhou stranu mně se třeba stává, že ve chvíli, kdy něco emočně řeším, tak já mám jako pocit, že to tak je na pořád, že už se z toho nikdy nevyhrabu.
1: Hele, a k tomu mám krásný výzkum dvou významných psychologů a ten výzkum ukázal, že lidé vlastně velmi špatně odhadují, jak dlouho budou určité emoce prožívat. A tento jev se nazývá impact bias. A znamená to, že máme tendenci si myslet, že třeba budeme nešťastní mnohem déle, než potom ve skutečnosti jsme. Ono to opravdu přejde. Ty babičky prostě měly pravdu, téměř všechno jednou přebolí a každá rána se zahojí, ale vlastně v tu chvíli, kdy to prožíváme, tak je fajn to akceptovat, že to v ten daný okamžik pro nás není příjemné a mnohem více si myslím, že je prospěšné to pochopení toho, hele, může to být pro tebe náročné. A věřím, že tohle fakt bolí.
2: No a Evi, máš nějaký tip, když nás ta emoce totálně zavalí, tak co dělat, aby nám došlo, že to přejde?
1: Hele, Leni, jako já nejsem psycholog, ale já si prostě myslím, že je fajn si tu emoci prožít. Že právě naopak, to, že to zameteme někde pod koberec, tak to znamená, že to zameteme někam do sebe, že se to někde uloží a pak se to vynoří. A dost pravděpodobně v tom nejméně vhodném okamžiku. Prostě to nespracujeme. A všechno se do nás zapisuje. My jsme takové houby. Každý ten prožitek je prostě do nás hluboce zapsaný. A myslím si, že je mnohem zdravější, mnohem lepší si to odžít v tu danou chvíli, zpracovat to, dát průchod těm emocím, samozřejmě v nějaké určité míře a normě. A že vlastně v konečném důsledku se to zahojí rychleji, lépe a kvalitněji, než když si řekneme, ale to nic není, teď to přejde.
2: My jsme vlastně takové chodící knihovny a nejenom, že někdy potřebujeme pochopení a uznání od toho okolí, ale taky si to pochopení dát sami pro sebe a říct si, hele, je to úplně v pohodě, prostě tuhle emoci prožívat. No a ať už prožíváte jakoukoliv emoci, samozřejmě doufáme, že je to pozitivní u poslechu Žen v čase, tak už za chvilku budeme pokračovat.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Okénko města Nový Jičín.
5: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Tady by se mohlo lépe bydlet, říká místostarosta města Václav Dobrozemský.
6: V Novém Jičíně dlouhodobě usilujeme o výstavbu nových bytových domů. V září budeme opětovně vyhlašovat nabídkové řízení na prodej pozemku v ulici Bohuslava Martinů, kde by se měli postavit. Poprvé jsme pozemky nabídli ke koupi už před 2 lety. Přihlásil se však jeden zájemce, ten nesplnil požadované podmínky. Další nabídkové řízení jsme vyhlásili v loni, i toto jsme však museli ukončit bez výběru kupce. Nyní připravujeme podmínky pro vyhlášení soutěže po třetí. Chceme nechat dostavit uliční čáru v ulici Bousala Martinů, kde by podle urbanistické koncepce mohlo vzniknout až 170 bytů. Nyní se v provluce nachází veřejná zeleň a disgolfové hřiště. To bude v případě, že se pozemek prodá, přemístěno na jiné vhodné místo. Jedná se o lukrativní lokalitu s dobrou dopravní obslužností. V sousedství je mateřská škola, základní i střední škola, dětské hřiště. Docházkové vzdálenosti stojí supermarket, sportovní areál, nemocnice i zastávky městské hromadné dopravy.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Magie života.
1: Ladíte ženy v čase a taky doufáme, že jste naladění na tu správnou energii prázdnin, protože je volno, je krásně, svítí sluníčko, je červenec. A zrovna červenec je s ženami velmi úzce spjat.
2: To máš naprostou pravdu, protože červenec je takový zvláštní měsíc. Ona ta příroda je v plné síle, zlatnou pole, zahrady se plní ovocem, bylinky teď mají největší sílu a všechno kolem nás připomíná takový jeden důležitý princip, že nic nekvete věčně, ale všechno má svůj čas na dozrání. A teď je právě ten čas toho zrání. A vlastně ve starých kulturách bylo právě tohle období spojováno s archetypem zemské matky nebo matky hojnosti. Ale pozor, pro nás tady teď pracujeme, jedeme v takovém tom křečím kolečku a snažíme se plnit spoustu povinností. Tak ta matka hojnosti, to nebyla žena, která neustále něco dohání, která něco neustále dokazuje, stále něco kontroluje. To byla žena, která věřila životním cyklům a uměla tvořit, pečovat, ale pozor, taky přijímat plody své práce. Uměla to přijímat, uměla vnímat to, co uzrálo, co se jí povedlo, uměla vnímat tu sladkost, šťavnatost, sklizeň své práce.
1: A to mě právě hodně překvapilo, protože většinou s takovým zastavením a zpomalením jsem měla spojenou spíš zimu. Ale opravdu i červenec je takovým měsícem zpomalení a sebeobnovy právě pro ženy. Takže v tomto měsíci bychom si měli tak nějak spíš užívat, dopřát si třeba koupel se solí a bylinami, zapálit si nějakou svíčku a oddávat se různým rituálům, ať už to pro vás znamená cokoliv.
2: Leni, já se teda vůbec nedivím tomu, že červenec je čas zpomalení, protože já v tom horku jsem zpomalená úplně totálně. Ono se to prostě nedá. A naopak, já s tím teda ještě docela bojuju, protože si neberu vzor ze zemské matky a matky hojnosti, protože chci být stále výkonná a akční a jet ty bomby pecky jako celý rok a ono to prostě nejde. Takže si myslím, že to léto opravdu by mělo být o tom sklidnění, zpomalení, radosti a o tom užívání si vlastně těch plodů a toho, co tady máme.
1: Mimochodem je zajímavé taky sledovat na svém vlastním těle přesně ty, co popisuješ právě teď. Jak to na nás působí, když právě jdeme proti tomu cyklu? Přesně jak říkáš, že chceme být výkonné 100% neustále, ale ta příroda nám prostě říká něco jiného a říká, zastavte, trošku se opečujte, buďte v klidu, v září to třeba zase začne, bude nový start a podobně. A myslím si, že pro naše fyzické tělo i nějaké psychické zdraví bychom spíš měli, pokud k tomu máme tu možnost a můžeme si to třeba i pracovně dovolit, naslouchat tomu cyklu té země.
2: A zároveň to léto je naprosto úžasné v tom, že je sluníčko, je teplo, ta příroda je opravdu nádherná, kouzelná, takže opravdu už historicky v téhle době se věnovali lidé různým rituálům pobytu v přírodě a právě ten pobyt v přírodě mimochodem prokazatelně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. A už jenom 20 minut strávených v zelení může hodně významně ovlivnit naši psychickou pohodu. Takže možná opravdu následujme ty své předky, kteří trávili čas venku a zkusme ten letní čas strávit co nejvíc v přírodě, co nejvíc sami se sebou a v co největším klidu a radosti.
1: A doslucháte samozřejmě Ženy v čase.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Neboj, to přejde. Ano, tak to je téma, okolo kterého se motáme tak nějak stále dokola tady v Ženách v čase na Rádiu Čas. Ale tahle věta je vlastně docela zvláštní, protože ona je na jednu stranu enormně pravdivá a většina emocí skutečně časem zeslábne a život se nám tak nějak postupně promění a pak na to možná dokonce i zapomenem. Jenže ono hodně záleží na tom, kdy ji slyšíme, od koho ji slyšíme a jak byla vyřčena.
3: Někdy se může stát, že to myslíme třeba i dobře, protože chceme tomu člověku dodat naději, že to není na pořád ten stav. Ale přece jenom, když je někdo v nějaké velké emoci nebo řeší něco, co je pro něho niterně důležité, tak zrovna tahle věta může i dokonce ublížit, anebo nějakým způsobem neuznat jeho emoce a pocity.
2: Lení, já s tím naprosto souhlasím, ale otázkou je, co na to vlastně říkají odborníci. A my tady máme svou odbornici, psycholožku a psychoterapeutku Sylvii Navarovou. Takže co teda ta kouzelná věta, neboj, to přejde?
4: Tato slova většinou nepomáhají, když je člověk v akutní krizi. Ne, že by čas nebyl nápomocen hojit rány, ale když je člověku ouvej, potřebuje cítit, že na svoji bolest není sám. Mnohem více pomůže, když řeknete například, tohle musí být opravdu těžké, jsem tady s tebou, vůbec si nedokážu představit, co prožíváš, ale vidím, jak moc náročné to pro tebe je. Rád tě podpořím. Psychologické výzkumy ukazují, že většina lidí se po těžkých životních událostech postupně časem adaptuje na nový život, najdou nový životní smysl. Čas dává prostor mozku i psychice zpracovat to, co se stalo. Důležité jsou vztahy, rozumět smyslu té nepříjemné události, proč se to vlastně stalo, pojmenovat si to. Někdy se časem objeví i něco navíc. Psychologové hovoří o takzvaném posttraumatickém růstu. To znamená, že lidé díky tomu, s čím prošli, objeví nějakou novou vnitřní sílu, změní své priority, hodnoty, začnou více oceňovat život a vztahy.
2: Ale to je velká pravda a musím říct i z vlastní zkušenosti, že ačkoliv ve chvíli, kdy jsem prožívala hodně náročné a těžké období a samozřejmě těch období bylo v životě víc, tak mám pocit, že jsem z nich vlastně vzešla silnější a že každé to období mi ukázalo trošku jiný pohled na život a na to, za co můžu být vděčná, za co můžu být šťastná a za to všechno, co v životě mám.
3: Mě to připomnělo i takový buddhistický příběh, právě tady ta věta, protože byl jeden buddhistický mnich, mistr a chodili za ním lidé, aby jim řekl tu největší životní moudrost. A on vždycky říkal, no tak běžte a hledejte a nacházejte a vždycky přijďte, řekněte mi a já vám řeknu, jestli to tak je nebo není. No a nakonec teda po nějakém dlouhém hledání přišel ten muž, který neustále tam několik let chodil vždycky s nějakou teorií, co to je, aby mu ten mistr řekl, že ne, že jediná ta největší životní moudrost je i tohle. Pomine.
2: Já myslím, že to je nádherná třešnička na dortu a taková závěrečná tečka toho dnešního vysílání Žen v čase na Rádiu Čas. A já věřím, že jste si to užili a že pokud teda teď prožíváte něco náročného, tak ta větička neboj, to přejde, vám pomůže, ale pokud prožíváte něco opravdu krásného a intenzivního, tak to prožívejte naplno, úplně nejvíc, jak jen to jde, protože to poselství v sobě nese i to, že i tohle přejde. Takže užívejte každou chvíli, každý čas na maximum a my se budeme těšit zase příští týden na Rádiu Čas v Ženách v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
2: minut. Jo, počkej, Rádio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mantý.
3: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio,
2: čin. Já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vadimem a Lenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
2: minut. Jo, počkej, Ráďo, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mantý.
3: Jak Ráďa běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Ráďo,
2: čím? Já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chrudimském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: час. І ти перемінуєте.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Radimem a Lenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
2: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
2: já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
2: Hity, které milujete.

0: mi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
2: Jo, pojď, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Rádě běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
2: já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3
2: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mám.
3: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Rádio,
2: čin. Já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas.

hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: And I'll write your name.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.